0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

starý, 16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi být nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: fortune.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn.

0: Vždycky fresh. Yes. Exclusive. Brand new music. Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme fajn.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
6: Right there.
9: Five.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
1: Morning Boost. Fajn. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
2: Dnes jasno nebo skoro jasno, večer později místy oblačno. No a nejvyšší denní teploty dneska 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Fajn.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Meta zavádí nový prémiový služby Facebook+, Instagram+, a WhatsApp+. Běžní verze aplikací zůstávají zdarma předplatitelé, ale získají přístup k exkluzivním funkcím a dalším vylepšení. Společnost zároveň připravuje i speciální balíčky pro firmy. Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kačina americký auta, burácející motory a doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže nebo například vystoupení rozleskávaček. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo třeba jízda na koních. Olivia Rodrigo se vyjádřila ke kritice, kterou schytala za nošení babydoll šatů. V novém rozhovoru řekla, že jí přijde zvláštní, když lidem vadí právě zahalený outfity, zatímco mnohem odvážnější stage looky často nikdo neřeší. Podle Olivie je to důkaz toho, jak společnost stále sexualizuje mladé ženy.
1: Fajn.
7: Pozor si dejte na silnicích v Praze, konkrétně v ulici Ústřední, tady se srazily dva osobáky, přikáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Dál velký špatný v Praze, v ulici Evropská, u Džbánu, tady se srazil trolejbus s osobákem a tvoří se zde kolona. A velký špatný taky na silnici 55 u obce Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, taky dva osobáky v sobě, který překáží na vozovce. Průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik dopravě, teď už to jdem odpálit.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Hej, pst, jste tam? My vám musíme něco říct. Pojďte blíž. Dámy a pánové, my to dokázali! Nemluvím o hokeji. Je tady pátek. Rozhodně se nebudeme vracet na zpátek. Nejlepší skejťák v Česku má svátek. Zároveň playlist na Fajnu naplněný jak vašeho dědy statek. 6 hodin ráno, morning boost, Fiky, Wendy. Super začátek. Zvlášť, když Justin Bieber teď pronese přípitek. Tak dobrý ráno, pohodovej pátek.

0: Alex Voren, jeho Fever Dream na Fajnu. 11 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno všem a my tady máme pro vás zprávu, která by neměla nikomu uniknout. Mohlo by se totiž stát, že to blbě vyjde, blbě to jako hitnete tu hodinu a budete nakupovat novej gauč pod mě. Je to tak, IKEA zavádí takzvanou tichou hodinku. To znamená, že v určitý čas budeme moct nakupovat nábytek, pozor, teď cituji, bez hudby a za minimální viditelnosti. Tak já nevím, jak vy, ale já si teda myslím, že většinou jakoby chcem na ten nábytek vidět, když jako nakupujem.
1: No, ale zase to má jako dobrou výhodu toho, že nebudeš nakupovat ty malicharnosti okolo, víš, který nepotřebuješ, ale když je vidíš, tak je hrozně potřebuješ.
0: No jako jo, ale víš, to se potom stane, že místo Kalaxu nakoupíme nějaký Blomprakt a to prostě nechceš, jako. Máš pak prostě místo skříně doma světlo. A o tom, že během toho vlastně nebude hrát hudba, tak o tom už vůbec nemluvím. Mě ta hudba vždycky tak jako nahypuje, víš, během třeba po těch 3 hodinách, co tam jako tak jako se prodíráme davem, tak mě to jako drží tak jako nad vodou. Tebe ne?
1: Ne, vím, já chodím se sluchátkama.
0: To někdy schválně si někdy zkus vyndat sluchátka, až budeš fiké a no. Zaposlouchej se do hudby, tam hrou fakt bangry, jo? Ještě lepší jak mekáči.
1: Okay.
0: No lidi, tak pozor, tady ta věc, nebo tady ta prostě tichá hodinka zatím bude jenom v Německu, takže zatím jsme jako soubliga. Ale dávám tomu chvilku a bude to i tady v Česku. Jak by to pak vypadalo třeba, jako představ si, že by takhle každý podnik zavedl jako tichou hodinku, víš co? Jak by to jako vypadalo potom?
1: Nevím, mně by se to líbilo. Jako, já nebudu kecat, ono je to prostě jako, nevím, mě by to bavilo. Já bych tam šla, jakože aspoň bych neutrácela za ty věci okolo, protože se vždycky uvědomím, že něco potřebuju, ale doma to reálně nepotřebuju. Prostě jdu pro tu jednu věc, kterou jsem viděla na internetu, tu si vezmu.
0: Jo, tak ty jsi
1: a
0: dobrá. Tak jako kdybych měl větší auto, tak vždycky jako vezmu ještě víc věcí a no, nic. Tak jo, tak dáváš tomu ta legit check, že to může projít tohle?
1: Jo, jako za mě jo.
0: Tak jo, tak za mě ne. Petra, vyřešili hodně věc. Rugel, její Pretty on Paper, právě jako na Fajnu.

0: Posloucháte fajn, tohle to byly Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bexcom, jejich Think About Us. To dohrálo tady v Morning Boostu.
1: No a na fajnu, za malý okamžik, třeba tohle. Novinka v rámci našeho playlistu, která nese název Talk To You. Na svědomí má Another 54 Ultra. A v celý svojí plný kráse za malý okamžik. Dobrý, přijde, že tohle je docela vibe. Docela tak jako ideálka na pátek. No, ideálka na pátek bude i třeba tohle. Borci, představme si loď, na který teď plujeme po moři. Slaná voda nám osvěžuje tváře, jak vítr vždy vynese několik kapek z vodní hladiny. Slunce, co svítí, že ani 50 nestačí. Radci, co nalítávají na vaši lodní svačinku. A místní námořník, co vám říká něco tamní řečí a my mu vůbec nerozumíme, tak se jenom usmíváme. Tak to se přesně vybaví při poslechu téhle songy. Tohle to je přesně Ocean Drive. Tak Ocean Drive, za malý okamžik, hezký ráno. Morning Boost.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Drby z ohrad a výběhů Zoo parku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
14: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
13: Zoo park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: This is Bruno Mars. I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

0: Krásné páteční ráno. With the MC Beast & Honey, jejich At The Party na Fajnu, 6 hodin 37 minut. Dámy a pánové, jsou tady dnešní...
1: Random fakta.
0: Pokud jsme nervózní, údajně bychom si měli stisknout nos, což by mělo jako pomoct, protože prej tak nějak jako přerušíme automatický reakce těla na stres, to tady je napsaný. Velmi zajímavý, každopádně bacha, aby si to třeba někdo nemyslel, jako že třeba, že se chcete jako zabít, jo. Tohle může být lehce zaměnitelný, zvlášť pokud čekáte před dveřmi kanceláře, kam se chystáte poprvé na pohovor. 25% diváků SpongeBoba tvoří dospělí lidé bez dětí. No, tak pořád asi lepší, aby děti bez dospělých koukali třeba na texaský masakr motorovou pilou. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Poznamenaný jsem doteď, ale to jste si určitě všimli. A jistá firma ve Španělsku dává svým zaměstnancům 30-minutovou pauzu, aby mohli... Jak to říct? No, víte co? To, co se dělá, když nemáte druhou polovičku, která by to dělala za vás. V podstatě žádná novinka, takovou pauzu dává každá firma, jen o tom neví prostě.

0: Totálně Ocean Drive, tady na fajnu. 6:45 aktuální čas, dobré ráno všem, ladíte Morning Boost a dámy a pánové, pojďme se proletět do kosmu. Jistá čínská firma chce v tuhle chvíli vytvořit takzvaně safe, který upevně jako na povrch měsíce a do toho safe chtějí dát jakoby všechny důležité věci ze země. My se ptáme, proč? Kdy, jako, co je, jako, důvod?
1: No, je to taková iniciativa uchovat nějaký jako cenný kulturní dědictví, to znamená, že ukázat dalším generacím, co jsme tady kdysi měli.
0: No, tak jestli to bude dopadne tak, jako doteď, tak Bůh ví, kdy se na ten měsíc podívají, ty další lidi, za pár let. No, Bendy, co byste dal do tady toho sejfu? Protože já se nedokážu představit, co by tam jako oni chtěli dávat.
1: Jakože myslím si, že velkým kulturním dědictvím bude GTA 6.
0: Ano.
1: Ale otázka je, jestli jako vyjde, víš, do té doby, co tam dají.
0: Nice. Já si myslím, že za tebe by to mohlo být ještě určitě skiny do CS.
1: Jo, tam určitě rozhodně. Jako
0: Pokémon kartičky, že jo?
1: Je to tak.
0: Co ještě? Výpečky se zelím?
1: Ne, to ne, spíš vepřok nedlo zelo.
0: Ty vado.
1: To vůbec není to stejný.
0: No, tak 724-634-634, co byste do tady toho sejfu na měsíci dali vy? Co je za vás tak důležitý? Takový dědictví, co by tam prostě mělo být, aby to potom, když tak našli další generace.
1: Co tam máš ty?
0: Ty výpečky se zelím. A potom Sabrinu Carpenter.
1: Ah, ok, makes sense.
0: No. Pojďte dát vědět. Morning Boost. Jo, tak to je špatně samozřejmě. Ježiš, já jsem se tady zamotal.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Pika, pika.
12: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
13: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: jsme prosili a ten pátek už je tady. Tohle byl Maneskin Begin při pátečním ránu tady na Fajnu.
1: No a před malou chvilkou jsme si řekli, že jistá čínská firma chystá vytvořit safe, který pak chtějí upevnit na povrch měsíce. A do toho safeu chtějí dát jakoby všechno důležitý pro budoucí generace, aby prostě věděli a nebo nevěděli případně. My jsme se ptali, co bychom důležitýho do tady toho safeu dali my. Samozřejmě padly jako třeba výpečky se Zelim, Pokémon kartičky, skiny do CSK. Pojďme se podívat na to, co píšete vy. Já tady mám třeba zprávu. Ahoj, v tomhle safeu by rozhodně neměl chybět váš playlist. Kulturní dědictví jak blázen. A pak je tady, PS, pustíte mi nějakou písničku pro mě, jenom pro mě, díky. Rozumím tomu. Jo, něco se najde. Wendy, máš ty nějakou zprávu?
0: Někdo píše hudební deska Taylor Swift. To teda nevím, jestli chceš.
1: Jo. Možná jako, aby věděl, jak třeba tu hudbu jako případně jako úplně jít jakým směrem, že už jako, aby to nebyl třeba ohraný, víš, jako si říkali, aha, to už někdo hrál, tak to udělám trošku jinak. Možná, možná takhle. Já tady mám zprávu od Tomáše z Prahy, který píše, zavřete do toho sejfu Babiše, ať budoucí generace vědí, jak se nechovat.
0: Já tady mám zprávu, rozhodně českou hymnu, protože jestli se někdo objeví na měsíci, tak bude hledat svůj domov.
1: Nice. To já dneska dnes nějakou vtipnou kaši. Ahoj, do sejfu bych dal záznam včerejšího utkání Česko-Finsko, aby budoucí generace hokejistů věděli, co nedělat. Tak tímhle bych to asi uzavřel. Hezký ráno. Fajn. Nejvíc hudby pro vaše ráno. All my favorite people
2: every morning. Morning Boost. Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
0: Venku dneska jasno nebo skoro jasno, později večer místy oblačno. No a nejvýš není teploty dneska 21 až 26 stupňů Celsia.
10: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: www.fineradio.cz Fine. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hisett, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všeho nepůjde o žádnej happy popík. Naopak spíš se vrací ke svýmu starému zápisníku v deníku a bude to dost deep.
2: Fajn.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz

Dámy a pánové, 7 hodina raní, pokračuje raní Morning Boost. Před náma, jak řekla Míša, Happy Popík, Calvin Harris, taky Ellie Goulding, nebo Beyoncé, ano, děkujeme Beyoncé, že tady může být tvůj song. Každopádně taky zjistíme, jestli někdo z nás NPC. Když nevíte, co je NPC, nebojte, my vám to řekneme. Morning Boost. Fajn.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu. 13 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem.
1: Já jsem měla debatu se svým kamarádem, abyste věděli. Ten kamarád není z Česka. On je Dán, z Dánska a má dokonce ženu Polku. Takže je multikulty trošku.
2: Rozmanit.
1: No a my jsme se bavili o tom, že on momentálně dal výpověď v práci a já jsem mu jako říkala, OK, tak to pojedeš někam na výlet, že jo? Protože no. To je asi to první, co uděláme, když dlouho pracujeme a tu práci potom opustíme a než budeme hledat další, tak většinou někdo z nás někam jede, protože má nějaký peníze našetřený. A on mi normálně řekl, že pokud chce příspěvky od státu, tak nemůže vycestovat z Dánska, dokud nebude mít práci.
0: Co? Jakože nemůže prostě odjet?
1: On nemůže odjet.
0: Nemůže odjet, dokud
1: nesmí.
0: Dokud nebude mít práci.
1: Mm-hmm.
0: A co kdyby, já nevím, co kdybych jako chtěl jet za prací jako do světa, to taky nemůže?
1: No to musíš ale potvrdit, že jedeš třeba na pohovor nebo jako do toho světa.
0: Jo, takže nějaký blbý papírování.
1: Jako třeba tím, že má ženu Polku, tak mají spoustu lidí jako v Polsku, no a měli jako na oslavy, na všechno možný, no a to musí teďka zrušit, protože bude muset zůstat v tom Dánsku. Mně to přijde strašný.
0: To je fakt, já si nebudu představit, že bych tohle jako podstupoval. Jako já, když si představím, že bych musel vyřizovat milion papírů, tak to bych radši jako zůstal. A fakt si tu práci možná našel. To by mě možná donutilo. No ale tak jako nevím, no. Možná jako se máme fakt hezky tady v Česku.
1: Možná je to jako docela fajn, no.
0: Je fakt, jak by řekl Kellen, kdo nadává na Česko, tak neví, kde se děje co.
1: Mhm.
0: Zase na druhou stranu, možná ještě o něco horší, co je, když jsi zaměstnaný a musíš si žádat o práci, teda o dovolenou.
1: O práci, o dovolenou.
0: O dovolenou. Že já mám kolikrát strach jít vůbec tady za šéfem, že to, že někam chci jet, to mám jako noční můry. Tak to je podle mě ještě horší, ale, ryb Dánové.
1: No jako je to blbý, no, že si ani neodpočineš, nebo jako asi si odpočineš, ale... Ne, úplně někde mimo ten stát.
0: Musíš jít prostě za barák se psem, musí ti to stačit. Hezký ráno, tady jsou Rudimental Kelly, Take All I Know.

James Hype, jeho totálně hype song. Waterfalls na Fajnu, 20 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, dnešní playlist na Fajnu totálně epický. Pokračujeme dál. Sony Fodera, Chris Chlich, My Loving. Proč ne? Ale taky tady bude tohle.

0: jediný směr, kterým dnes většina z nás míří, doklepat to do víkendu. Tímhle směrem nám pomůže další směr. Jeden směr. One Direction, udaj směr. Story of my life. Za malý okamžik. U nás playlist, tu na fajnu. Morning Boost.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
12: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes
1: you better. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Max X, jeho Star Walking. Song nebo hymna pro League of Legends. U nás na Fajnu. Půl osmi aktuální čas. Dámy a pánové, 724634634. Pojďte nám na tohle číslo zavolat a něco se o sobě novýho dozvědět. Máme tady jedinečnou příležitost o sobě zjistit, zda jste NPC nebo main charakter. Pokud tomu nerozumíte, nebojte, my vám to vysvětlíme. 724-634-634, ano, někoho máme na drátě, dobré ráno. Haló?
1: Petra, ahoj.
0: Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, Peťo. Čau.
0: Peťo, ty víš, co znamená NPC?
1: Já jsem zrovna o tom přemýšlela a kdyby tady vedle mě seděl můj syn, tak by mi to asi poradil.
0: Tak jo, tak já ti to prozradím, jo. To je jakoby non-player charakter ve hře, jakože postava, za kterou ve hře nemůžeš hrát, prostě je naprogramovaná, jo? A my chceme teď zjistit, jasně, jestli jsi i ty naprogramovaná, nebo ne. Dobře? Ale uděláme to úplně jednoduše. Úplně jednoduše. Dáme ti tři otázky a ty se na ně pokus odpovědět co nejzajímavěji, dobře?
1: Ježiši Krista.
0: Se zase něčeho navezla, vej?
2: OK, můžeme...
1: No, už včera to bylo zajímavý s váma, takže dobrý, to jsem zase já, to ze včerejčka.
0: Ale jsi frér, vždycky tak zhovnáš. Tak jo, jsi připravená zjistit, jestli jsi NPCčko nebo ne?
1: Tak pojďme do toho.
0: Tak jo, tak jo.
2: Odevzdaná.
0: První otázka. Co je nejdivnější věc, kterou máš u sebe právě teď?
1: Může jich být víc?
0: Může.
1: Tak momentálně u sebe mám asi 12 parfémů.
0: Cože?
2: To jsi někde byla v DM-ku a tak nějak si to jako vzala do tašky omylem?
1: Ne, já to tady postupně se takhle vždycky střádám do auta a pak tam zapomenu, koupím si novej, tak tady mám asi 12. A to si myslím, že je dost divný.
0: Tak to si říkám, že tohle z toho NPCčko rozhodně neudělalo. Pojďme zjistit další otázku.
2: Kdybys mohla jíst jenom jedno jídlo, jaký by to bylo?
1: Kravety.
0: Krevety.
2: No, tak to nevím, jestli NPCčko by jedlo jenom krevety.
0: A jaká je ta nejzbytečnější lež, kterou jsi kdy řekla?
1: Nejzbytečnější lež? Mm-hmm. Jo. Jo, jasně, kámoš, co říct, to strašně sluší.
0: Nice! Péťo, já ti můžu teďkon v klidu, s klidem na srdci říct, že ty NPCčko nejseš. Ty seš main charakter. Wow!
1: A co bych musela odpovídat, abych byla NPC? To mě strašně zajímá.
0: No, to bys asi neodpověděla na nic, kdybys byla NPC.
1: Dobře.
0: A nebo bys,
1: tak jo, tak to bylo easy.
0: Nebo bys odpověděla třeba jakože na každou otázku úplně stejně. A nebo bys odpověděla úplně, jo, z cesty. A to stejně neudělal.
1: Jo, takže krevety.
0: Třeba.
1: Dobře.
0: Tak jo. Ale tak,
1: dobrý.
0: Pane hlavní charaktere, my vám gratulujeme a zas někdy. Tak jo?
1: Děkuju, čau,
0: čau,
1: ahoj.
2: Ahoj.
0: Tohle byla Péťa, teď už Olivia Dean. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

Morning Bus nikdy nelže. Nejvíc hitů ve vysílání. One, two, three, go! Tahle show je o hudbě. Tečka. Morning Bus. Fajn.

0: Tantric s K-pop Demon Hunters, jejich Golden, ve 7:45 na Fajnu.
1: Bylo mistrovství, nebo pořád jakoby je mistrovství, ale Češi už jedou domů. To znamená, že naše vlajka vlastně už jako úplně nahoru nepůjde.
0: Jaj.
1: ale vlastně mě napadlo takový jako téma. Pojďme si reálně říct, která vlajka, nehledě na to, že jsme všichni tady Češi nebo Slováci, se nám jako líbí, která je prostě pro nás taková jako fajn, že bychom ji vlastně jako chtěli pro ten náš stát.
0: To jo, když přemýšlím, tak za mě jako asi to bude jamajská vlajka.
1: Fakt jo?
0: Jo.
1: A důvod?
0: To bych možná radši nezmiňoval. Co ty?
1: Mně se líbí Salvador.
0: Salvador?
1: Už jak vypadá jejich vlajka. On má prostě 3 proužky, 2 modrý, uprostřed bílý a mají tam takový kolečko.
0: To mi hodně řekne.
1: Ti to potom ukážu.
0: No, dámy a pánové, 724634634. Pojďme tady udělat takové jako prostě, jaká vlajka je ta nejhezčí. Pojďte nám dát vědět, která je to za vás. 724634634. Souboj vlajek za malý okamžik. Morning Boost.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberecd.cz. Swaglift Day.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: La Vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a servis call.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
12: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
12: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.

0: krásné páteční ráno s Taylor Swift, její Elizabeth Taylor na fajnu, 6 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, souboj vlajek pokračuje. Před malou chvilkou jsme si řekli, že bohužel česká vlajka na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku již nebude vyvěšena. Že to je možná škoda, že máme fakt hezkou vlajku. Na to konto jsme se ptali, jaká je za vás, podle vás, ta nejhezčí vlajka, která existuje. Pojďme se podívat na zprávy, které píšete.
1: Ahoj, za mě je to japonská, protože je jednoduchá a dobře se pamatuje. Ondra.
0: Je to takový terčík. Je to takový terčík, proč ne?
1: Pak je tady teda, ahoj, za mě je super vlajka Nepál, Matěj.
0: Teď nevím, jak vypadá Nepál.
1: To je taková ta, není to vlajka jako takový ten obdélník, ale jsou to takový ty dva trojúhelníčky nad sebou, nebo já nevím ani, jak to popsat. Jak polovina stromečku, kdyby si kreslil.
0: Jo, tak to vím hned, no, to směla říct rovnou.
1: Pak je tady korejská, protože je složená ze 4 živlů, což je docela cool. Pak někdo píše, za mě je to holandská vlajka kvůli Formuli 1.
0: To vím.
1: Píše Míra. A někdo píše americkou vlajku.
0: American. Teď bych chtěl spustit orla, ale nemám ho tady připravený. Ještě něco?
1: To je všechno.
0: To je všechno. To zase dím, že tam nepadla ta česká, jako. To bych čekal, že tam bude víc zpráv. Dámy a pánové, nevím, možná jste to jako zaznamenali, možná ne, ale normálně je nově den české vlajky. A už to bylo, 30. března. Jo, je květen, nevadí, ale tak říkáme vám to třeba na příští rok.
1: Dobře,
0: hezký ráno. To nejlepší z

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
8: Fajn. Fajn.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný. Na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. V Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
12: Fajn. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Dámy a pánové, pokračuje Morning Bush na Fajnu. 8. hodina raní. Pátek. A za malý okamžik New Music Friday. Ano, za malý okamžik si řekneme nový songy, které spatřili světlo světa. Do té doby třeba Harry Styles, taky David Guetta, a nebo Eminem. Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

Pink Panthers taky Zara Larsenich, Stateside na fajnu, 14 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, zajděte si pro popcorn, protože včera přišly do kin nové filmy. A my vám je teď prozradíme.

0: pravda. Čtvrtek je prostě takovej den, kdy do kin vchází novinky, možná už jste je viděli, možná ne. My jsme na to včera zapomněli a tak vám to chceme říct aspoň dneska ráno. Minimálně jedna z věcí, na kterou můžete vyrazit, je horor, který se jmenuje Posedlost, neboli Obsession v angličtině. Je to o tom, že týpek miluje svoji kolegyni a tak moc jí miluje, že jí se rozhodne koupit dárek, jenomže ten dárek je prokletej a díky tomu dárku ona ho začne milovat a začne jim být až posedlá, nebezpečně posedlá. No a on to bude muset všechno řešit a je to fakt teda, je to trošku taková psychárna, jako za mě dobrý horor.
1: Takže je to strašidelný v tom, že jakoby je někdo tebou posedlej?
0: Jo.
1: To je strašidelný. No, kromě tady, jo, počkej, ještě kolik to má AI hodnocení? To
0: ale 80%.
1: To je vado, to je dobrý.
0: To je dobrý.
1: No, kromě tady toho, kromě posedlosti, tak do film taky připlul jistý film, který nese název Mrzutá rybka. Není to o vaší skaláře, které jste už měsíc nevyměnili nebo nevyčistili akvárko. Je to o panu rybkovi, který žije na schátrlém vraku lodi. Jednoho dne objeví hyperaktivního nějakého draka morského, který si říká Pipe. Jenže on si ten jeho domov splete se smetištěm a krade mu věci, jo, velká špatná. Následná hádka zanechá oba jejich domovy v troškách, je tu však naděje, vydávají se na zdánlivě nemožnou výpravu za mýtickým šimrem, který jim splní přání. Ale je tu jeden problém, někdo jiný je také na lovu. Wow, tohle se tady píše, je to teda hustý. Je to teda kreslený a AI hodnocení to má 48%, ale proč ne, jako s dětma, víš co, zajdeš o víkendu. Proč ne? Mrzutá rybka.
0: Nebo Obsession.
1: A nebo Mrzutá rybka.
0: Je to na vás.
1: Buď a nebo.

0: Leonie, Don't Worry. Páteční méteru Fajn rádia. 22 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je pátek, tak za malý okamžik nás čeká New Music Friday. Takže pokud máte depresi z toho, že nevíte, co třeba si pustit, nebo vám pořád hraje ten jeden stejný song na repeat, já teď jsem to řekl jak Sugar Dencho, tak za malý okamžik vám řekneme nový songy. A pozor, kromě toho, tak pro vás máme taky jistou specialitku. Jistý speciální song.
1: Někdo totiž napsal, že by tam ta česká verze byla lepší. Kdo ví, ten ví. Tak možná tady bude.
0: A kdo neví, tak se dozví. Jenom se na to pořádně obrňte. Pokračujem. Morning Boost. Jak se máte?
2: Dejte nám vědět. Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right,
19: fajn.
4: Upozornění. Následující song není vhodný pro slabší povahy.
0: Přišlo nám několik zpráv, ať pustíme tuhle verzi tohodle Eminema. Jenom bych rád řekl, že se jedná o hudebního manažera Fajn Rádia. Ten, co nám tady dělá playlisty, tak ten udělal tenhle song. Ten to zpívá, ten to rapuje. Teď si představte, že s takovým člověkem děláte v kanclu. A můžete s ním být v kanclu třeba

0: Já to ztrácím, promiň.
1: Já to miluju.
0: Libore, seš frér. Co se takou bylo, už nevím. Tak krásný ráno všem, samozřejmě přeje i Libor. Náš hudební manažer, fajnu. Vypadněte na Kubu! Ten, co dělá playlisty. Dobrý, hele, jdem dál. Tohle to si můžem dát zase kdykoliv jindy. To jsou Gufra u Mary April, jejich nezvládám. Tohle fakt nezvládám.

Takhle zní páteční ráno na Fajnu, ZERB, Coldplay, Feels Like I'm Fallen in Love. 8:30 aktuální čas. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je pátek, tak nesmíme zapomínat na songy, které právě takhle v pátek vyšly. Ano, máme tady 3 novinky, pojďme se na ně podívat. První se představí...

0: všem dochází, že toto je David Guetta.
1: Yes, sir. A taky Bebe Rexha. Jejich Sad Girls. Novinka, která vyšla právě dnes.
2: Dobrý kombíčko.
1: Mega, mega. Jako, když jsem to slyšel poprvé, byl jsem z toho v údivu. Jako nevím, proč jsem v údivu, když prostě David Guetta vždycky dělá takovýhle banger, ale jako jo, čekal bych to třeba, mohlo to být horší, já byl lepší čekat vždycky horší. Co je ale naopak lepší, nevím jestli než tohle, ale minimálně je to lepší, prostě je tohle. Becky Hill. Její More, More, More. To já nevím, co k tomu víc říct, to je prostě dobrý. To je prostě výborný.
2: Léto za rohem, no.
1: Mega. No, ať to máme ještě tak jako počeštěný tady, tak tady máme novinku z České republiky, kterou má na svědomí Med 213. Zní takhle.
0: Není to jenom mat, je to i Tokyo Drift.
1: OK.
0: Jmenuje se to Siluety.
1: Tyhle všechny songy už tomu najdete na Spotify nebo Apple Music. A jak říkám vždycky, možná brzo u nás v playlistu. Tady Jisoo a Zayn.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: páteční ranní vibe. Axwell Ingrosso, jejich More Than You Know. A to nevíte, co nás čeká za malý okamžik. Ale než tak stane, ve 8:45 si pojďme promluvit o hokeji.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
0: Tak, já jsem teďkon chtěl pustit nějakou smutnou písničku, bohužel mi to systém nedovolil, ale nevadí. Co to včera, prosím, bylo?
2: No nic, no, prostě Finové jako vždycky nás porazili, no, ve většině případů.
0: Ach jo, vsadila jsi?
2: Mhm.
0: No, co jsem ti říkal, nesázej, teď to prohrajem.
2: Ale já jsem si vsadila, že bylo jasný, že prohrajem.
0: Ty jsi to takhle zařekla? Ty Wendy, a mazej. Já už s tebou nechci kamarádi.
2: No nic, hele, a každopádně my už sice na mistrovství nejsme, ale to pokračuje. Momentálně bude semifinále Švýcarsko versus Norsko nebo Kanada versus Finsko. Derby 30.5. Tak uvidíme, no, kdo bude.
0: Já jsem možná jsem jako rád, že jsme nakonec vypadli.
2: Proč?
0: Aspoň mi dorostou nechty na rukou.
2: Ježiš.
0: A koho ty pojď, jako, že to vyhraje?
2: Hele, já jako, vlastně to Finsko je docela bomby tenhle rok.
0: Švýcarsko
2: nebo Finsko?
0: A nebo Kanada.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
4: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
10: Pika, pika.
11: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Lana Del Rey, její Summertime Sadness v remixu. Extrémní banger takhle při pátku. Pokud vás neprobudilo tohle, tak už nevím. Dámy a pánové, každopádně to byl náš poslední společný song. Je to tak, Morning Boost dostal svýmu konci. 6 minut před 9 hodinou, nám nezbývá než se rozloučit. Bylo to tady super. Dneska playlist absolutní špica vážení. Teď jsem to řekl jak na Blaníku, nevadí. My se budeme těšit zase v pondělí od 6 do 9. My předáváme mikrofon Andreje Kaučky, která pro vás má taky docela playlističek nabouchaný, jak jsem tak koukal. Takže v pondělí.
1: To se krásně užijte si víkend a čau!
0: Čekis!

0: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecd.cz. Swaglift Day.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Máme přesně 9. hodinu a než odstartujeme dnešní dopoledne, dáme si s Míšou nějaký info.
10: Meta zavádí nový prémiový služby Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus. Běžní verze aplikací zůstávají zdarma předplatitelé, ale získají přístup k exkluzivním funkcím a dalším vylepšení. Společnost zároveň připravuje i speciální balíčky pro firmy. Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kačina americký auta, burácející motory a doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže nebo například vystoupení rozleskávaček. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo třeba jízda na koních. Olivia Rodrigo se vyjádřila ke kritice, kterou schytala za nošení babydoll šatů. V novém rozhovoru řekla, že jí přijde zvláštní, když lidem vadí právě zahalený outfity, zatímco mnohem odvážnější stage looky často nikdo neřeší. Podle Olivie je to důkaz toho, jak společnost stále sexualizuje mladé ženy.
11: Fajn.
9: A i dneska opatrně na silnicích, pozor v Brně, v ulici Koliště, tady se hlásí nehoda osobáku, tak se pokud možno tomu pojďme vyhnout. Ulice Evropská, v Praze 3 havarovaná vozidla, stejně jako D11, 109. kilometr trasa Jaroměř Praha, tak tady taky opatrně. Celkově všude radši opatrně, nikam nechvátejte a tím pádem se nic nestane.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
14: Music.

0: Já vám přeju krásný ráno, který teď s debatou jdeme proměnit vlastně na dopoledne. Čekají nás 3 společné hodinky dnešního Music Boostu. No a já se ptám na jednu jednoduchou otázku. Co špatného se dneska sakra může stát? Když je pátek? Když je venku tak hezky? Když je před náma víkend? No, možná něco špatného se může stát, ale nás to nerozhodí, protože je pátek. Tak hezký dopoledne.
1: Music Boost. Gimme 5. Fine.
0: Startuje nám Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Tohle jsou Imagine Dragons i Believer. Tak hezký dopo.

0: Dnešní Gimme 5, 5 songů na rozjezd, uzavírá Dua Lipa, její Jeez Walls. Vy si dáváte páteční Music Boost. No a pojďme si říct něco k tomu, že se navzájem nerespektujeme. Já jsem pro vás včera byla v kině. Hodně pozdě večer, protože jsem se šla podívat na novej horor, jmenuje se Posedlost, ten film má asi 85%, je to mega hustý, jestli milujete horory, tak vřele doporučuji. Zkrátka, jestli se bojíte rádi, tak tohle si prosím vás dejte, teď to běží v kinech. Každopádně, o čem chci já mluvit, o tom nerespektu, já jsem takovej ten strašpitel, že u toho křičím, jo? Já když se leknu, tak zakřičím, ale ne jako malinko, já fakt zařvu jako pořádně. Většinou jsem takový ten člověk, který když se lekne a zakřičí, tak se všichni kolem leknou z toho, jak jsem zakřičala, a ne z toho, co vidí na té obrazovce. Každopádně ale jdeme na horor, jo? Takže se asi jako musí brát v potaz, že tam někdo jako se bude bát. Já jsem zakřičela a všichni se na mě kolem jako podívali jako takovým tím pohledem jako... Ach jo, ježiš, proč to děláš, jako? A také jsem zakřičela třeba ještě třikrát a znovu jsem dostala v tom kině ty pohledy na mě, jakože, ach jo, jako, já jsem si jenom říkala, jakože, jako být naštvaný na někoho, kdo v kině na hororu jako zakřičí, to je jako, kdybyste, já nevím, byli v sauně a přišli jste za někým a řekli, paní, můžete se jako přestat potit? Jako když to k tomu sakra patří, ne? Tak já nevím, jestli tyhle situace znáte, že třeba někde, kde je normální se nějak chovat, tak za to normální dostáváte jako bídu, jo? Tak to jsem dostala včera. Každopádně Posedlost si rozhodně dejte. Za chvilku Survive od Luise Capaldiho. A doplníme ho taky Brunem Marzem, jeho I Just Mind. Tak na fajnu.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly, a možná...

0: denně spolu s Míjou. Lístky rozdáváme každý všední den.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Fajn Radio.
12: Instagram,
13: YouTube,
12: TikTok,
13: co je zrovna teď in
11: Fajn Radio.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn?

Absolutně nevím, co se našemu hudebnímu manažerovi stalo, ale dneska jsou v tom playlistu samý jako dobrý bangry, ale který by tady nikdo nečekal. Pitbull. Wow. Nebojte se, já to zjistím, co Liborovi se stalo a hned vám o tom dáme vědět. Dáváte si dnešní Music Boost, dneska máme páteční dopoledne a já vám řeknu, že nic dneska už nemáte pod kontrolou. Dokonce ani reklamy v televizi. Představte si, že televize Nova od poloviny listopadu bude zavádět takový omezení, který nám divákům bude vlastně znemožňovat přeskakovat reklamy. Ale i při zpětném sledování. Jo, to, že když koukáme na něco živě, tak je nám jasný, že nemůžeme přeskakovat tu reklamu. Ale proto my chytří jsme vždycky počkali, až to není živý vysílání, až se to odbouchlo, aby jsme to pak mohli všechno bez reklam. Tak tohle prosím vás nebude možný. Stejně tak to jako nedávno zavedla Prima, nevím, jestli jste si toho všimli. A asi to budou zavádět postupně takhle všechny vysílací stanice a já se z toho zblázním. Nova sdělila, že jsou ty náklady prostě tak vysoký, že aby vznikaly nový projekty, tak jim nic jiného nezbývá. Jako mě reklamy do nějaký jistý míry nevadí. Když bejvali na 3-4 minuty, tak to šlo. Ale dneska ten blok má snad přes 10 minut. To 10 minut, to je fakt jako pro diváka náročný, takže nevím, co tohle udělá, jestli tohle zavedení pravidel spíš nezpůsobí to, že nás to takovým způsobem začne vytáčet, že asi přesedláme rovnou jenom na Netflix. No uvidíme. Každopádně buďme na to připravení, do listopadu máme ještě pohodu. Tohle je fajn. Fajn.

0: Dáváte si páteční Music Boost, tohle Alex Baron. No já se vám slíbila, prosím vás, že se zeptám našeho hudebního manažera Libora Červinky, jak je možný, že v dnešním playlistu jsou prostě songy, který jsme hráli jako fakt dávno, anebo je vůbec nehrajem. Libor taky neví. Prostě se tak stalo. Ale my jsme za to rádi, protože prostě dneska od rána vlastně v tom playlistu jsou prostě songy, který mile překvapí. Třeba jako tenhle za chvilku. Lukas, taky Steve. Up Till Down. Je to prostě song, který je 9 let starý. Mamma Mia. Nevím, kdo za to může, ale děkujeme. Tak hezký pátek. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.

Lady Gaga i Dead Dance na fajnu páteční dopoledne. No pojďme si říct něco o tom, že celebrity jsou taky jenom lidi. Teď se řešila kauza, kdy vlastně jeden úspěšný zpěvák Zayn Malik, vlastně bývalý člen One Direction, měl takovej velký incident, kdy před hotelem Manchesteru křičel na lidi, kteří mu prostě blokovali cestu z hotelu. Zayn se k tomu vyjádřil, protože to na tom videu, který na sockách prostě lítalo, to vypadalo tak, že Zayn je fakt jako by nevychovaný, neslušný, že nemá emoce pod kontrolou, že prostě jen tak jako křičí na své fanoušky. Zayn se k tomu prosím vás včera vyjádřil na svém Instagramu, že nešlo o fanoušky, ale naopak o lidi, co ho prostě jako pronásledujou. Dá se říct nějaký stalkery, nebo možná fanoušci, ale takový ty trošku náročnější. Takže ano, takže Zayn prostě v tom neprávu, jo? Je to trošku děsivý moment, když si vlastně uvědomíte, že celebrity jsou taky obyčejní lidi s emocema. No a možná na to pojďme myslet, jo? Když někoho potkáme, někoho, koho prostě známe z televize, tak prostě nevím. Zkusme na něj třeba neskákat. Zkusme říct dobrý den. Fajn.

Dáváte si dnešní Music Boost, tohle byla Taylor Swift. Dáváte si dneska páteční dopoledne. Já mám vždycky velkou radost, když mi napíšete vy cokoliv z vašeho života, nějaký pozdravy. Dneska nám napsal Kuba, že jeho kámoš Filip dneska má rozlučku se Svobodou a chtěl by nějaký pozdrav pro klučičí partu do auta. Takže kluci, já vás zdravím. Hlavně prosím vás opatrně. Pravděpodobně jste v takovém tom už krizovém věku, když se váš kámoš žení, že ty kocoviny neodchází lehce a hlavně neodchází sami. Tak na to prosím vás myslete. Opatrně, ale hlavně si to užijte. No a Filipe, dej nám klidně pak vědět, jak to zvládá. 724634634. Ale slyšela jsem, že máš prej masku na očích, takže nevíš, kam jedeš, co tě čeká, takže nám ani nedáš vědět. Každopádně kluci, vy nám klidně pak pošlete nějaký fotky, řekněte, jak taková klučičí rozlučka se Svobodou probíhá, no a užijte si to. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Music Boost. Music Boost. Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Yeah. All the hits.

0: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: www.fajnradio.cz
2: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Padla třetí minutka po desáté hodině a ve studiu s náma Míša.
4: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hiset, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všeho nepůjde o žádnej happy popík, naopak spíš se vrací ke svýmu starému zápisníku v deníku a bude to dost deep.
3: Fajn. Opatrně i na silnicích, pozor v ulici Školní v obci Neplachovice, okres Opava, tady se bohužel bouralo nákladák a osobák, tak opatrně. D2, 9. kilometr, trasa Lanžot, Brno, i tady je nějaká překážka na vozovce, tak pozor, stejně jako D10, hlásí 7. kilometr, trasa Turnov, Praha, poruchaný osobák, tak pomalu a nikam nechvátat.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Music Boost. Music Boost.
1: Music Boost.
2: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Fine. Další hodina Music Boostu před náma. Andrea pořád za mikrofonem, no a já se přiznám, že nejsem ve studiu sama. Dneska se s náma v Music Boostu dá Miss World Lucie Pišková, takže vy si připravte otázky, já si připravím playlist a jdem na to.
2: Music Boost.
3: Tohle už je Nico Santos, jo, Human Being. Hezký dopo.
6: Everywhere I've gone, everything I've seen, it's hard just being a human being.
3: Hezký dopo.

0: Dominik Fike, White Case. Tohle je dnešní Music Boost, 2 minutky do 10:45 na Fajnu. No a jak jsem slíbila, tak taky splním. Lucie Pišková, Miss World Czech Republic, s náma dneska ve studiu. Lucinko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já tě tady u nás vítám. Já musím říct, že jsi byla moje favoritka.
1: Je, děkuji.
0: Že jsem ráda, že to letos vyhrála krásná brunetka. Úplně s krásnýma očima. Luci, mě u tebe hodně fascinuje to, že ty studuješ mediální studia.
1: Je to tak.
0: Je to tak. Takže když ti třeba chodí nějaký, já nevím, někde nějaký špatný komentář na Instagramu nebo Facebooku, tak hodnotíš ho odborně?
1: Zas takový odborník nejsem, musím říct, že jsem spíš v tom člověk, ne nějaký vysokoškolák, a koukám se na to jako normální člověk, žádným odborným okem na to popravdě nekoukám.
0: No a jak to vlastně, když jsme teda teď jako nastínili nějaký ty nepříjemný komentáře nebo hejty, jako je něco takového kolem tebe teď?
1: Já si myslím, že to je kolem všeho. Na nic nikdy nebudou jenom kladné komentáře, vždycky ty hejty přijdou a jen asi na vás, jak se k tomu postavíte. Přehlížet je do nekonečna nejde, takže buď vám je někdo pošle, nebo vám to někdo řekne, že něco takového viděl, takže samozřejmě, že se to ke mně dostává a já jsem ty člověka, kterému to nevadí, já se k tomu třeba i ráda vyjádřím, pokud mám k čemu. Ale pokud je to nějaký komentář, který jenom dehonestuje toho člověka a říká nějaké urážky, tak si myslím, že v tu chvíli k tomu ani nemám co říct.
0: No jasný, ono asi ani nejde, že jo, no. Já si celkově říkám, že lidi, co píšou komentáře, jsou taková specifická skupina ve společnosti, takže už jsi stihla vstřebat tu radost z toho titulu?
1: Vstřebávám každým dnem. Já si myslím, že to nejde jeden den se s tím nějak zžít a říct si, aha, tak jo, stalo se to. Já si myslím, že to je takový postupný proces, že mi to bude každým dnem docházet víc a víc.
0: To, co mě mega vždycky zajímalo, a podle mě, kdybych já měla korunku, tak jsem přímo ten jako typ člověka, co to bude dělat. Chodila jsi s korunkou třeba jen tak jako sama doma?
1: Na to mám krásnou odpověď. Hned první den, co jsem měla jet na focení, tak jsem si tu korunku zapomněla doma. A přiběhla jsem zpátky domů, otevřu dveře a moje ségra s tou korunkou chodí po bytě. Takže já ani ne, ale opravdu mě pobavilo to, že já jsem byla normálně kolik pár sekund po tom, co jsem zabouchla ty dveře, odešla jsem z bytu a ségra se tam takhle procházela, byla před zrcadlem, tak to byl fakt krásný moment.
0: No to a my se jí fakt jako nedivíme. Lucie Pišková, 724 634 634. Máte otázky? Šup s nima.

0: dvou, Sole, Harry Styles, tohle dnešní Music Boost na Fajnu. A tohle je dneska taky Miss World Czech Republic, Lucie Pisková. No a my, Luci, pokračujeme v tom vyspovídávání tě. Mě zajímá, co bylo těžší pro tebe, jako pro tvůj charakter, jako stresově. Jestli třeba taková ta finálová promenáda, jako taky to jako prezentovat se, a nebo přímo ten moment, jak si čekala, čí jméno to vlastně jako vyhraje, takový to napětí, jako aha, a teď to bude.
1: Já musím říct, že asi ty plavky, ta promenáda, protože přece jenom tam máte co ovlivnit, tam máte co změnit, ale ten moment, kdy tam stojíte, tak vlastně už nic neuděláte. Jako ve stresu být můžete, ale nezměníte to. Když to na té promenádě jsem si říkala, tyjo, snad nezakopnu, nezamotaj se mi nohy, nebo jak jsme tam křičeli i názvy těch měst, odkud pokázíme, tak jsem si říkala, snad nějak nepřeskočí hlas nebo něco. Takže větší stres jsem asi měla u těch věcí, které samozřejmě můžu nějak ovlivnit já.
0: A když jste měli teda křičet, odkud pocházíte, tak tohle by třeba byla disciplína, která by pro mě byla nejvíc stresující, protože to je, vy to musíte fakt jako říct dobře, jako artikulovat a ještě u toho dobře vypadat. A teď, odkud pocházíš ty přesně?
1: Z Ostravy.
0: Tak to je ještě jakoby dobrý, že řekneš z Ostravy, ale když někdo prostě pochází od někud prostě Frýdek Místek, jakoby hezky to jako intonačně udělat, jako tohle, tak mega obdivuju. Kde vznikla ta myšlenka přihlásit se? Byl to tvůj nápad?
1: Byl to částečně můj nápad, ale říkali mi to známí, rodina, kamarádi, že bych to mohla zkusit, takže jsem dala na ně, ale nikdo mě nepřihlásil, nikdo to za mě neudělal, já jsem opravdu tu přihlášku jednoho dne sama vyplnila, odeslala a došla jsem na casting na Chodov.
0: Luci, co tě teď čeká? Jak to vlastně teď jako probíhá? Teď si vyhrála titul a co jako bude následovat? Nějaký rozhovory, víme jméno a co pak?
1: Nejbližší době je pro mě priorita hlavně odstátnicovat, protože za pár dní mě čekají státnice, ale nechci usnout na vavříne. Hned potom bych se chtěla vrhnout právě do toho svého charitativního projektu, který se zaměřuje na mezigenerační setkání. Stejně tak potom bych chtěla i pracovně se rozvíjet, modelingově se rozvíjet a ten rok uteče hrozně rychle a nechci prostě potom si říkat, že jsem neudělala třeba nějaké důležité věci. Takže musím si sednout, teďkom jeden den já říkám, tenhle víkend to udělám, sednu si, vypíšu si všechno, co bych chtěla za ten rok stihnout. Někteří lidi to dělají, že jo, na nový rok, třeba v lednu, takové to, co za ten rok udělají, tak já si to udělám teďkom, 29. je dneska, tak nevím, jakého bude o víkendu, si sednu, udělám to a prostě sepíšu si, co všechno ten rok chci stihnout.
0: Lucie Pisková.
2: Je 6:42 ráno, sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
9: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Dnešní páteční Music Boost na Fajnu, ve kterém ještě chvilinku Lucie Pisková Miss World Czech Republic. Luci, přišla zpráva od posluchače, který se nepodepsal, ale zve tě na rande. Tak já si myslím, že bychom pak společně mohli vymyslet nějakou třeba odpověď. Můžeme třeba po něm zjistit nějaké informace a když budeš chtít, tak tě vyšleme na rande. Jo.
1: Já asi musím říct, že chtít nebudu. Já jsem šťastně zadaná, takže pana posluchače s radostí musím odmítnout.
0: Takže slyšíte to, jo, pane, anonyme. Žádný rande nebude, musíte si počkat na někoho jiného. Luci, ty seš zastánce, to je moje domněnka, ty řekni, jestli je to pravda, seš zastánce přirozený krásy?
1: Jsem, ale co je přirozená krása?
0: No, přirozená krása je podle mě ta, která se neupravuje.
1: Já sama už jsem na nějaké úpravě byla, mm-hmm. takže nemůžu říct, že jsem 100% přírodní, ale přirozenost je podle mě i s nějakou úpravou. Pokud to nepřeženete mm-hmm. a pořád působíte přirozeně, tak s hrdostí můžu říct, že jsem zastánce přirozené krásy.
0: Hmm. Já musím říct, že teď v těch rozhovorech, ve kterých jsi zatím byla, jsem jako vypozorovala to, že hodně moderátorů se tě táže s tím, nebo konfrontuje tě s tím, že seš taková jiná mis a je to tím, že seš normální. Tak já jsem nejdřív přemýšlela sama doma, co je to jakoby normální mis, teda. Ale asi jsem došla k tomu, že možná teď to často slýcháváš kvůli tomu, že tvůj prostě vzhled a působení je fakt jako strašně autentický, přirozený, milý a to si myslím, že je to asi normální. To
1: vnímáš. Já jsem nad tím přemýšlela úplně stejně. Co to znamená být normální? A já jsem popravdě k nějakému závěru na rozdíl to od tebe ještě úplně nedošla. Každopádně za to, že jsem normální, v poslední době děkuju úplně nejvíc. Nikdy by mě to nenapadlo, ale jsem za to hrozně ráda, že jsem vlastně doopravdy normální.
0: A já jsem taky ráda, že seš normální. Tak tohle prosím vás normální Lucie Pisková. New track on

Music Boost. Music Boost. Fajn. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
9: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Heroes Gate 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: 33. Na zápase jsme
1: Under Armour makes you better. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, na fajnu. Přesně 11 minut do 11. hodiny. No a ve studiu ještě pár minutek Lucie Pisková, Miss World, Czech Republic. Luci, úplně poslední otázka na tebe, než tě propustím. Co by si skázala všem ženám, které si třeba nejsou sebou jistí, kteří pořád něco jako na sobě jako řeší, nějaký vzhled? Co by si skázala?
1: No, to je těžká otázka. Skázala bych jim, že za prvé jsou dost a za druhé, pokud mají pocit, že ne, tak ať na sobě makaj. Protože nikdo jiný to za ně neudělá. Pokud si myslíte, že máte na to se zlepšit, tak si sáhněte do duše a řekněte, udělala jsem vše pro to být lepší. Samozřejmě musíte si věřit, někdy nesmíte být až takový ti moc ambiciózní, takže odsaď pocaď, ale doopravdy nikdo jiný to za vás neudělá, takže na sobě makejte a zkuste být nejlepší verzi sebe sama.
0: Super, a tak to je dobrá odpověď. Máme husinu z toho i.
1: No, to jsem nechtěla ani.
0: Ale jo, to je jakoby dobrý, když jsem já s tou husinu, tak to je jako dobrá odpověď.
1: Tak to děkuju.
0: To i mě teď namotivovalo, víš, jakoby právě.
1: Vzala jsi z toho něco.
0: Jo, ano, ne fakt. Luci, my ti děkujeme za tvoji přítomnost tady u nás na fajnu. Přejeme ti úspěšně zvládnutý státnice.
1: Děkuju.
0: A hlavně si užij tady tuhle teď pozornost, kterou budeš mít zaslouženou. Užívej si prostě život. No a příští rok květem, pokud se nemýlím, Tanzánie, Miss World.
1: Takže přesně tak.
0: Ať se ti daří přípravy a ať se máš skvěle.
1: Já moc děkuju, že jste mě tady dneska poslouchali.
0: No a třeba někdy příště.
1: Třeba.
0: Až dostaneš právě příští květen další titul, tak tady budeš.
1: Sakra, takže do té doby to dřív nepůjde, jo?
0: A tak něco určitě vymyslíme. Dámy a pánové, tohle byla Lucie Pisková, Miss World, Czech Republic.

0: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
1: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a servis call.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
9: Fajn. Fajn. Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Za chvilku 3 minutka po 11. tohle je Míša.
12: Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný. Na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
9: Fajn.
13: D52, 26. kilometr, trasa Brno, Pohořelice, tady prosím vás, vozidlo v protisměru, hlásí se velký nebezpečí, tak pozor na to. V ulici Kokořínská v obci Mělník, nehoda dvou havarovaných vozidel, no a D11, 61. kilometr, trasa Jaroměř, Praha, tak i tady se bohužel bouralo, tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
16: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5,
17: 5, 4, 4, 3, 3, 2,
9: 3, 1. Fajn.
13: Jestli jste, prosím vás, nespokojený se svojí rodinou, já pro vás mám takovou náhradní, kterou vám za chvilku nabídnu, jo? Tak je samozřejmě lubrika, kterou jsme si minulou hodinku nedali, měli jsme tady hostku, ale doplníme všechno následující hodině. Music Boost jede na to.
9: Music Boost.

0: Beauty and Beat, Nicki Minaj, Justin Bieber. Tohle všechno je dnešní fajn, dnešní dopoledne. Tak, a už nám skončil veškerý beat. Nevadí, teď si něco důležitého řeknem.
1: Jedno rozhodnutí může změnit život. Máš to v sobě.
0: Fajn. Je tady venku taková kampaň na podporu dárců kostní dřeně, jmenuje se Máš to v sobě, která vás vlastně vyzývá k tomu se registrovat. Prosím vás, něco k té registraci, jo? Registrace na kostní dřeň je strašně rychlá, jednoduchá a nebolí. Hodně lidí si myslí, že to bolí, ale ne, nebojte se, vůbec to nebolí, zabere to fakt chvilku a možná tím někomu zachráníte život. Navíc, když nám dáte nějaký důkaz, nějakou fotografii, že jste tam fakt jako byli a že jste se registrovali, tak my vás za to odměníme. Veškeré informace aktuálně najdete na našich sociálních sítích Fajn Rádia, hned pod příspěvkem. Každopádně my pět z vás vybereme. Vezmeme si vás do práce, sem do rádia, můžete strávit vlastně s náma celý den, s moderátorama, prostě v téhle budově vejít s náma, podívat se na to, jak to funguje a navíc ještě dostanete zážitek od Allegrie. To znamená zachránit někomu život, ještě dostat Allegrie, no a ještě bejt tady s náma v práci.

0: Burning Down, tohle je Alex Warren. Dnešní páteční dopoledne na Fajnu. Představte si, že byste mohli někoho ve své rodině vyměnit nebo trošku pozměnit. Já si myslím, že to není vůbec jako špatný nápad. Samozřejmě, že si někteří říkáte, no jo, ale tak to přece není. Nejde to. Ale ono to jde. Teda aspoň v Japonsku zatím, jo. Tam totiž už roky fungují agentury, které vlastně lidem pomáhají nebo poskytují náhradní členy rodiny. Samozřejmě za peníze, jo. Vy si můžete zaplatit úplně kohokoliv. Můžete si zaplatit tátu, nebo babičku, nebo vlastně kámošku dokonce, vlastně kohokoliv chcete, tak z té agentury vám prostě pošlou k obrazu svému nějakého člověka, který předstírá, že je ten, koho jste právě chtěli. To znamená, že možná si říkáte, je to divný, ale vy můžete takhle do společnosti na nějakou veřejnou akci vzít třeba svého náhradního tatínka, který se třeba umí slušněji chovat než ten originální. Jo? Konečně si podle mě můžete půjčit třeba tchýni, která vám nedává nevyžádaný rady, nebo se vám nemontuje do vašeho života. Nebo můžete si třeba počít taky manžela, který se usmívá, když řeknete takovou tu typickou větu, můžeš mi to vysvětlit? Můžete vlastně úplně cokoliv. A já doufám, že tohle z Japonska přijde i k nám. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na párty, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Pika, pika!
14: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
15: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Insta
9: Instagram,
11: YouTube,
9: TikTok,
11: co je zrovna teď in.
17: Fajn Radio.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme Fajn

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Pojďme si říct, že sex v horku nebývá moc dobrou volbou, jo? Představte si, že je to jako sprint v igelitu. Hodně potu, málo důstojnosti.

0: Pink Panther 6, taky Zara Larsonik, Stateside. Prosím vás, dáváte si dnešní páteční dopoledne se mnou s Androu, taky s Fajnem. Já dneska nevěřím vlastnímu sluchu, pane bože, teď tady něco padá na mě. To jste možná slyšeli taky vy. Já jsem chtěla říct, že jsem úplně dneska nadšená a hotová zároveň z toho, jaký songy tam všechny náš hudební manažer nasadil. No počkej, koukejte, tohle za chvilku. Cheerleader, tu, tu, tu. No takhle si to tady ve studiu společně budeme vibit. Vy samozřejmě tam, kde jste, v kanceláři, za volantem, doma, na zahradě, kdekoliv nás posloucháte, tak tenhle song po takový době si společně dáme. A to má úplně takový letní vibe, slyšíte to, jo? To je takové drink do ruky, tu, tu, tu, tu. No a já jdu tady v tom studiu dát do pořádku to, co tady na mě mezi tím popadalo. Music Boost.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

jeho End of Beginning, poslední společný song dnešního Music Boostu. Nám se blíží pomalu listě za 5 minutek 12. hodina, to znamená, já odcházím, vy zůstáváte. Zůstáváte společně s Kristýnkou, která to tady teď vlastně přebírá ten mikrofon. Takže si užívejte dnešní playlist, který je fantastický, jako vždycky, ale dneska je to jako mimořádná událost. Nevím, jakou náladu měl náš Libor Červinka, hudební manažer, ale nasadil tam songy, které opravdu dávají tomu létu ještě úplně jako jinou úroveň, takže já mám z dneška fakt mega velkou radost a budu se na vás těšit po víkendu. Vy si ho koukejte pořádně užít, samozřejmě krásný počasí, zítra nám trošku spadne pár kapek, ale to ta příroda taky potřebuje, basi to i zaslouží, no a těšíme se po víkendu, co se zažijete, jestli to doufám přežijete, všechno si povíme zase v pondělí, jo, ale nebudeme přebíhat. Hezky nejdřív víkend, tak jo, naslyšenou. Po víkendu budu opět zase jenom vaše. Ahoj.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
2: Instagram, YouTube, TikTok.
13: Jsme všude.
2: Hledej Fajn.
13: A sleduj nás.
14: Fajn. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
15: Pátek je ofiko tady a s ním i totální main character energy, protože počasí se rozhodlo, že bude dneska zase krásný. Jestli ještě sedíte v kanclu, ve škole, tak hned po tom, co skončíte, koukejte rychle vypadnout ven, protože tohle počasí je vyloženě za odměnu za ten náročný týden. Ideální čas na první víkendovou grilovačku, piknik v parku nebo večerní posezení na náplavce. Tak užívejte tenhle slunečný vibe na maximum, máme zrovna 21 stupňů.
16: Fajn.
17: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
18: Jsme online.
19: Jsme na DAB+.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Pět minutek po 12. a to je čas, abyste se zase něco dozvěděli, tentokrát s Míšou.
20: Meta zavádí nový prémiový služby Facebook+, Instagram+ a WhatsApp+. Běžní verze aplikací zůstávají zdarma předplatitelé, ale získají přístup k exkluzivním funkcím a dalším vylepšení. Společnost zároveň připravuje i speciální balíčky pro firmy. Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kačina americký auta, burácející motory a doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže nebo například vystoupení rozleskávaček. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo třeba jízda na koních. Olivia Rodrigo se vyjádřila ke kritice, kterou schytala za nošení baby doll šatů. V novém rozhovoru řekla, že jí přijde zvláštní, když lidem vadí právě zahalený outfity, zatímco mnohem odvážnější stage looky často nikdo neřeší. Podle Olivie je to důkaz toho, jak společnost stále sexualizuje mladé ženy.
16: Fajn.
15: Mně je jasný, že půlka z vás už je na cestě někam na chatu, tak se pojďme podívat, kde nám to dneska na silnicích nejvíc skřípe a drhne, ať víte, kde si dát bacha. Dálnice D5 směr Praha, tam je to nějaký Smolný na 7. kilometru a pak znovu, o kousek dál, taky na 3. kilometru, stojí porouchaný nákladáky. Tak jenom bacha, až budete projíždět kolem, ať to víte. Pokud jedete přes Olomoucko, konkrétně u obce Bělkovice, tak tam se ťukly dvě auta a je to tam jedno velký parkoviště. No a v Praze ve Špitálské ulici se potkal náklaďák s osobákem. Takže i tam počítejte s opatrnějším průjezdem, nenechte si zkazit začátek víkendu. Nádech, výdech a hezky si nalaďte písničky.

0: protože začínáme společný 3 hoďky tohodle fajn warm-upu se mnou s Kristý. Ať už dneska prožíváte cokoliv, jakýkoliv emoce, věřte, že já vám pomůžu všechny ze sebe dostat, ať už je taková nebo taková, a začneme rovnou teď, takže pořádně zesilte si hlasitost a připravte se vyspívat ze sebe všechno, co v sobě držíte. Začneme rovnou teď, Gracie Abrams, její song That's So True.
1: Please welcome to the stage.

páteční odpoledne a nám na fajnu dohrává Rihanna její song Breaking Dishes. Já nevím, co Rihannu přivedlo k tomu, že tříská s nádobím, ale asi to, že její partner nepomáhá s úklidem. Jo, protože pánové, rychlej reality check. Jestli máte dneska večer v plánu třeba nějakou romantiku, tak okamžitě odhoďte ten ovladač od PlayStationu a běžte umýt nádobí. Vyšla totiž další vědecká studie, jo, klasicky máme nějaký podklad k tomu, a ta studie potvrdila, že v domácích pracích, pokud jich ženy dělají víc sami, tak tím méně mají chuť na jakýkoliv spicy věci se svým partnerem. Když holka non-stop uklízí bordel po svém partnerovi, zatímco on jenom se válí na gauči, tak ona ho prej začne brát víc jako spolubydlícího z pekla? Nebo přerostlý dítě, co potřebuje chůvu. Přitom já jsem se tak jako nad tím zamyslela. Je to vlastně hrozně jednoduchý. Ideální stav je podle mě si ty věci rozdělit podle toho, co koho víc baví. Nebo co komu míň vadí. To je, co se týče domácích prací, asi lepší přístup. Ale prostě, když mě třeba nevadí luxování, tak budu luxovat. Ale když mi vadí vynášet koš a tomu druhému to nevadí, no tak to bude jeho práce. A samozřejmě se to prostřídá, kdo jak může a tak, ale podle mě to není žádná raketová věda se na tom domluvit. Schválně mi napište do zpráv, jak domácí management zvládáte vy? Jak máte rozdělený práce? Kdo dělá co? Máte to nějak rozsekaný podle toho, co komu teda méně vadí, nebo u vás všechno dělá jeden a ten druhý dělá, že je neviditelný? Napište na 724634634. Mezitím další song Harry Styles a jeho American Girls teď na fajnou.

0: Lost Frequencies a Basti nám doručili tuhle geniální message, že se může stát úplně cokoliv v životě, ale nesmíte věšet hlavu, protože to nejlepší na nás teprve čeká. A teď na nás všechny čeká víkend, takže se máme všichni dobře a věřím, že tenhle song vám k tomu pomohl. My společně probíráme, jak to doma máte vyřešený, když jde o domácí práce, protože pojďme si říct, to občas může být docela problém. Přišla zpráva od Lenky. Ahoj Kristy, na domácích pracích se docela domluvíme, můj syn Domča dělá práce na zahradě, prořezává stromy a tak dále a já mu za skvělou práci uvařím něco dobrýho nebo upeču nějakou sladkou mňamku ke kávě. Tak to má být, tady je to vyvážený, takže děkuji Lence za zprávu. No a píše i Michal a Michal mě teda překvapil, protože napsal, že u nich doma je pravidlo a od malička ho učili, že luxování a mytí oken je chlapská práce. A já teda si musím říct, já tohle mám úplně přesně naopak, já zrovna luxování a mytí oken vidím jako ženskou práci, tak můžete klidně napsat, jak to vidíte vy. A pak ještě jedno pravidlo tady ze zpráv, že kdo vaří, nemije nádobí. A s tím souhlasím, tak by to mělo být. Takže kdo jste dneska vařili, tak máte výmluvu oficiální, nemusíte mít nádobí a můžete si jenom tady v klidu dát další songy. Za chviličku třeba Sombr a jeho 12 to 12. Tak zůstaňte na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
14: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: To jste nečekali, co? Myslím si, že název tohohle songu ani nemusím říkat, ale stejně ho řeknu. Bad Romance, Lady Gaga, tahle ultimátní hymna, takhle na páteček, ať to pořádně rozjedem. Já jsem se tím trošku vrátila do školních lavic a tak mě jako napadá. Co nejbizarnějšího jste kdy dělali v hodině, když vás ten učitel už jako vyloženě nudil? Jeden kanadský youtuber teď posunul zase jako trošku hranice, protože vlítl doprostřed univerzitní přednášky s přenosným vařičem v batohu a začal tam regulárně vařit nějaký indický curry a pak ho ještě ke všemu házel po těch ostatních studentech, aby toho jako nebylo málo. Univerzita ho teď žaluje o $50,000, ale to je vedlejší dobrý side quest, dobrý. A já se tomu musím smát, protože já vzpomínám na sebe, jak já jsem při hodinách matiky pod lavicí a vlastně už ani ne pod lavicí, klidně i na lavici, žádný tajnosti, jsem si lakovala nehty nebo jsem se malovala, protože jsem se pak třeba někam chystala s nějakým klukem. No a když to vezmu tak jako kolem a kolem, tak já nevím, proč měli v té Kanadě takový problém s tím curry, protože to curry na tu třídu aspoň muselo vonět. Za to ten můj acetonový zápach z laku na nehty, z toho měla prostě půlka třídy migrénu, učitelka záchvat kašle, to byl teprve zločin a nikdy mě nedopadly. Žádnou pokutu jsem nedostala, aha. No ale pojďme si společně zavzpomínat, protože přece jenom v těch lavicích tam prostě vznikaly nejlepší nápady. Napište mi do zpráv, co nejšílenějšího jste dělali v hodině vy nebo vaši spolužáci. Jestli jste tam, já nevím, pekli palačinky, hráli pokrovo peníze, nebo jestli jste si tam třeba ostříhali vlasy. Nevím, napište 724-634-634. Jsem na tohle číslo s těma nejlepšíma historkama. No a pokud vás ještě neprobrala ani Lady Gaga, tak mezi tím vás proberu dalším songem, protože Chemical Brothers a jejich Go to vás nenechá v klidu. Tak jdem na to.

0: Brothers, tohle anglický duo, elektronická hudba, jsme si právě teď dali na fajnou páteček, rozjíždíme to prostě. No a já jsem se vás ptala, jaký nejbizárnější věci jste kdy provedli ve škole. A teda musím říct, že jste toho napsali dost. Martin píše, že hráli hodně čáru. Já jsem se trošku zarazila, mám trošku zkažený mozek, slyšela jsem čáru a byla jsem trošku jinde, ale znamená to ta hra, která kdo byl nejblíž čáře, bral všechny peníze. Takže škola gambling, super. Vašek píše, ve střední v zadní lavici jsme měli parkovač a dělali jsme tam párky v rohlíku. To je přesně to, co jsem chtěla slyšet. Geniální, mega cením. Trošku mě mrzí, že jsem taky nějakého takového spolužáka neměla. No a pak tady píše Niko, že s kámošem jednou takhle šli na záchod a hekli rozhlas. Tyjo, to je super, to by mě zajímalo, co jste do toho rozhlasu pověděli. To tak musíme dořešit společně. A pak ještě tady píše Jarda. Spolužačka měla na základce gymnastický míč kvůli skolioze a měli jsme zákaz na něj sedat. Já vždycky o přestávce, když šla na záchod, tak jsem si na něj rychle sednul a sledoval, jestli už nejde. A když přicházela, tak jsem se sednul a dělal jsem jako, že nic. Horší bylo, když se začal kutálet. No z tohohle příběhu jsem trošku zmatená, ale moc vám všem děkuju za story. Je super, že v těch lavicích zlobíte. Trošku je to potřeba, jo? Ne, že bych vás naváděla, ale dobře. Za chvilku další songy, třeba Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Prostě krásný pátek tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou. We got that
1: hit. Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
17: Music. Fine.

Swims a jeho Mr. Know It All. To je song, který jsme právě doposlouchali. Terry Swims je naprostý genius, když jde o doručování emocí, a já doufám, že jste si tenhle song užili stejně jako já. Znáte takový ten pocit, když vám doma někdo v záchvatu generálního jarního úklidu srovná stůl tak dokonale, že pak 14 dní nemůžete najít ani propisku? Věřte, že může být mnohem, mnohem hůř. Jeden turista v Českém Krumlově totiž kvůli takovýhle přemotivovaný uklízečce málem přišel o 200 tisíc korun. Týpek měl tu hotovost zbalenou v tašce na posteli. Neptám se proč, nevím proč to sebou tahal, ale když se chtěl z hotelu odhlásit, zjistil, že ta taška je prostě pryč. Takže okamžitě se rozjela velká policejní akce, kdo mu tu tašku asi ukradl, sjeli se všichni, jenže zápletka byla nakonec mnohem víc fun. Žádný rafinovaný zloděj ani krádež se nekonala. Do pokoje totiž v mezičase vtrhla hotelová uklízečka a tak jako to vzala z gruntu, chtěla uklidit fakt precizně, že celou tu tašku s penězama omylem zabalila. Omylem, jo? A společně s použitým prostěradlem jí šoupla do sběrného koše na špinavý prádlo. Peníze se naštěstí našly, nechybělo ani euro, ale plyne z toho jediný. Až si příště budete stěžovat, že u vás doma nikdo neuklízí, buďte vlastně rádi, protože nepořádek sice jako občas působí trošku toxicky, vadí vám to, otravuje vás to, ale řekněme, je to bezpečnější, než mít v okolí takhle extrémně výkonnou uklízečku. Ta vám totiž může v záchvatu čistoty klidně vyhodit i celoživotní úspory s tím, že to přece na postel nepatří. Tak to je poučení z dneška a nás čeká další song. Vrátíme se trošku zpátky do minulosti. Tahle emoční nálož Juice WRLD a jeho Lucid Dreams. Kdo znáte text? Pojďte to vyřvat.

0: Juice WRLD a tenhle song Lucid Dreams, na kterém jsem si mega ujížděla v době vydání, ale pořád jsem si na něm ujela i teď, tak doufám, že vy taky. Páteční odpolko a my nekončíme, naopak, za chvilku jedna hodina odpolko, ale to jenom znamená, že vy si dáte zprávy, dopravu a pak jedeme dál na další top songy. A dneska to bude plný překvapení, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Niou. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
9: www.fajnradio.cz
10: Fajn. Jsme online. Online.
11: Jsme na DAB+. Plus.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hot news. Jsou dvě minutky po jedné hodině odpoledne a čas na zprávy s Míšou.
13: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hisett, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všeho nepůjde o žádnej happy popík, naopak spíš se vrací ke svýmu starému zápisníku v deníku a bude to dost deep.
0: Fine. Páteční odpolko se naplno rozjíždí a s ním bohužel i klasický víkendový chaos na cestách. Začneme naprostým úletem na dálnici D35 na trase Mohelnice a Lipník nad Bečvou. Tam je hlášená nebezpečná situace a tu zařídil nějaký chodec, co se rozhodl se procházet mezi svodidly. Nevíme proč, jenom prostě jezděte opatrně, neznáme jeho úmysly a jeho trasu, kudy to střihne. Pokud míříte směr Praha po dálnici D10, tak kolem 12 km od Turnova, taky počítejte se zdržením, tam zaparkovalo porouchaný auto, tvoří se kolona. No a přímo v Praze se pak stala bouračka 3 osobáků na Klárově, takže centrum města je v tomhle úseku docela zasekaný. Abychom to zkompletovali, 2 auta se taky ťukla v Pardubicích v ulici Na Drážce a k nehodě došlo taky na Zlínsku u Tečovic. Dávejte na sebe pozor, bacha na chodce, na dálnici, nevíme, co tam dělají, takže opatrně.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Yeah. páteční odpoledne a já vás vítám u pokračování našeho společného warm-upu. Pořádně to tady rozjíždíme takhle v pátek. Já vím, potřebujete restart, potřebujete už hodit všechny starosti za hlavu. No a my se inspirujeme jedním songem, kde doslova se zpívá, že stačí lusknout prsty. Tak my společně s tímhle songem luskáme prsty, jo? Všichni si luskněte na tu dobrou náladu a jdem na to společně s Rozoulin a jejím songem Snap. Krásný odpoledne.

váš týden byl tak trošku horská dráha a potřebovali jste upustit páru, tohle byl ideální song. Alex Warren, jeho Fever Dream. No a až se zítra ráno budete po dnešní divoký noci vyděšeně koukat na svůj účet a nadávat si, tak si vzpomeňte na mě. Protože internetem znova letí příběh studentky Medy, která po jednom večírku s kámošema otevřela svoji bankovní apku a zjistila, že je v mínusu 50 miliard dolarů. Takže až vy se zítra probudíte a otevřete tu banku a naskočí vám tam, já nevím, 5-8 tisíc, vzpomeňte si na tohle a jste v pohodě. Představte si ale to ranní vystřízlivění. Na svém běžném účtu měla prostě 670 dolarů, ale na spořáku jí svítil ten dluh bezmála 50 miliard. Takže se z ní asi přes noc stal možná nejvíc zadlužený člověk na planetě. Nakonec se teda ukázalo, že to byl nějaký brutální glitch v bance, nějaká šílená chyba. Ale ta představa, že se probudíte s kocovinou a do toho vidíte na účtu takovýhle šílený číslo, no tak to by mě asi omylo, že jo? To bych asi, no nedovedu si představit, jak bych reagovala. Ale já třeba mám kamarády, co jsou schopní se takhle probudit s obrovskou útratou, třeba klidně 20 tisíc za noc, přijde mi to šílený, ale proto chci udělat průzkum tady. Pojďme si hodit takový jako přiznání, anonymní samozřejmě. Napište mi na číslo 724-634-634, kolik jste nejvíc utratili za noc v baru. Jestli jste se rozhodli koupit celou rundu panáků pro celý bar a pak jste jedli měsíc jenom suchý rohlíky, i to je možný. Jenom mi to napište, nebojte, já nekoušu. Napište mi to 724-634-634 a mezi tím vám pošlu další song za odměnu. With DMC, Bees, Honey, jejich Show Me Love.

Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Tak já, Joanne, nendom, game, nendom.

0: se zač, tenhle song si totiž dost pravděpodobně budete zpívat ještě celý víkend. Rosie a Bruno Mars a jejich Apathé. Tenhle mega hit. A my společně jsme probírali téma, který jsem nečekala, že bude mít takovouhle odezvu, protože jsem se ptala, kolik peněz jste nejvíc nechali za nějakou night out, za nějakou pártošku prostě. A teda musím říct, že jste mě překvapili. Já jsem čekala jsem částky ve výši tisíců, ale tady to jede z ostra. Přišla zpráva od Franty. Za kalbu s kámošema jsem během pár hodin nechal 21 tisíc. To je šílený. To je týdenní dovolená. No dobře, jdeme dál. Vašek píše. Já takhle relativně nedávno slavil narosky a měli jsme sraz v jednom baru v Kozí ulici. Šel jsem dolů, vypil jsem Long Island a řekli mi, ať tu jdu zaplatit. 5600 korun. A to bylo opravdu jenom za jeden drink. To byl asi, já nevím, drink ze zlata. Long Island přímo z Long Islandu, nebo nevím, jak to udělali. Další zpráva. Kamarád měl svatbu, to píše Michal. Asi 30 hostů, jenže se opil a přestal hlídat útratu. A jak všichni postupně bombali, no tak ráno účet 93 tisíc. Zase ve 30 lidech a na svatbě, to jsem schopná pochopit. To je jednou za život. Nebo mělo by být v ideálním případě. No ale pak tady ještě další bomba. A to je asi to nejhorší a nejlepší zároveň. Já takhle jednou v baru, kde byly i herní automaty, a když už čtete tohle, tak víte, že to bude blbý, propil a prohrál peníze na rekonstrukci bytu. Asi 600 tisíc korun za noc. To bylo ráno zjištění. No co, život jde dál, příští rok v zimě už budu mít zase našetřeno, už nikdy nebudu tak blbej. Hlavně se mi narodila dcera, tak musím konečně už ve 30 dospět. Tak držím palce, protože to asi nemůžu, to by neměla přítelkyně, manželka nebo tak radost, kdyby se dozvěděla 600 tisíc za noc útrata. Náročný. No nic, já vám děkuju za to, že jste byli takhle upřímní, že jste se mi přiznali, a za chvilku další songy. Čeká nás třeba tohle. Kellen Stein 27 a jejich Vítej mezi náma. To je song pořádně na party. Tak to rozjedem, ale jenom tanečkama, jo? Žádný peníze takhle neutrácíme, opatrně.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Heroes Gate 30C.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Justin Boone a tenhle krásnej zamilovanej song Sorry I'm Here for Someone Else. Pokud vám vaše drahý polovičky tvrdějí, že kvůli něčemu za váma nemůžou, třeba, že jim moc horko, že jsou zácpy, tak pro ně mám trošku špatnou zprávu. Protože tady máme příběh jednoho 26-letého Američana z Kalifornie, který takhle jednou seděl v koloně cestou za svojí přítelkyní a už ho to jako nebavilo, bylo to otravný. A on si řekl, že možná by bylo rychlejší, kdyby za ní doběhl. Jo, takže vystoupil a uběhl přes 60 kilometrů ze San Diego až do Los Angeles, jenom aby ji viděl. Cesta mu trvala 32 hodin čistého času a tomu se říká posunout takovou tu hlášku if he wanted to, he would, a.k.a. kdyby chtěl, tak to udělá na úplně novej level. Od teď už nemáte žádný výmluvy prostě. Pokud chcete někoho, pokud ho máte rádi, tak pro něj uděláte všechno, klidně zaběhnete ultramaraton. Teda to nemusíte, jo, ale chápete. Pojďme si ale dneska odpoledne udělat takovou jako... Já chci, abychom si to udělali hezký, tak mi pojďte napsat nějaký vaše zamilované historky, co nejhezčího, nejromantičtějšího, nebo vyloženě nejvíc crazy pro vás, kdy kdo udělal. Ať už to byly fakt vaše polovičky, nebo někdo, kdo se o vás snažil, pojďme trošku tam dát takovýhle naděje, takový ty pohádkový, romantický. Chci vaše příběhy, jo? 724634634, to je to číslo. A mezi tím si dáme song, který se ale extrémně hodí na pátek a vy ho podle mě vůbec nečekáte, ale užijete si ho na max. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tak pojďme na to.

0: Léto v písničce, to je Zara Larsson, její Midnight Sun. Takhle při pátečním odpolední absolutně ideální song. 13.43. A já jsem se vás ptala na vaše romantické story, kdy pro vás někdo udělal něco fakt hezkýho, protože o vás měl zájem. A Michal píše, že jedna slečna mu přinesla do práce oběd a že až později se dověděl, že to byl její oběd a že mu ho věnovala. Takže obětovala svoje jídlo, aby on měl co k jídlu. No krásný. Michal dodává, láska hod prochází žaludkem. Je to tak, tak já doufám, že i když vám třeba zrovna dneska nikdo nepřinesl oběd, že máte něco dobrýho, užijte si toho, no a k tomu dál dobrý songy. Čeká nás třeba The Weeknd a Daft Punk a jejich Starboy. To jste dlouho neslyšeli, co? No, tak za chvilku se máte na co těšit.
1: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
6: Yeah.
5: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Pika, pika.
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
14: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

Zvoneček a my už jsme někde na party společně se Sonem Forerou, D.O.D. a taky Poppy Vaskombem, jejich songem Think About Us, který nám právě teď dohrál na Fajnu. No a vy si představte, že dostanete pozvánku na svatbu a v doplňujících informacích bude dress code jako z bažiny. Přesně tohle totiž udělal jeden novomanželský pár, který se rozhodl mít kompletní svatbu v tématu Šreka. Ženich byl zelený, nevěsta byla zelená a hosti dorazili jako oslík, perníček nebo dračice. Internet z těch fotek samozřejmě šílí a lidi v komentářích píšou jako vy jste se zbláznili, takhle si zkazit svůj svatební den. Jenže pointa je trošku jiná. Ty lidi to udělali jednak z čistý lásky samozřejmě a pro dobrou věc. Protože místo klasických svatebních darů, jako jsou stupidní toustovače a sady talířů, hosty poprosili, ať tuhle speciální šerečí svatbu využijou na to, aby poslali nějaký peníze na charitu. No a věřte tomu nebo ne, vybrali neskutečný balík. Takže tahle šreko svatba měla absolutní úspěch. Navíc je oddával Lord Farquaad, to je nezapomenutelný zážitek. Pojďme si říct, svět by byl hezčí místo, kdyby jsme se občas vykašlali na okázalosti, oblíkli se jako Šrek z bažiny a šli udělat nějakou dobrou věc. Ostatně, jak říká sám Šrek, zlobři jsou jako cibule, mají vrstvy a pod touhle zelenou slupkou tady těch svatebčanů asi bylo zlato. Každopádně, já ačkoliv to jako cením, tak musíme si nalít pohár čistého vína. Nechtěla bych být na svý svatbě zelená, ale krásný ceníme. Já vám posílám po téhle krásné story další dobrý song. Čeká nás Tate McRae a její banger Just Keep Watching. Tak poslouchejte.

0: pro páteční odpoledne. Tame Impala, Genie a jejich Drákula. Ještě líp, tenhle song bude znít ale večer, až se budete někam chystat. Teď se ale nikam nechystejte a zůstaňte se mnou, protože za chvíli nás čeká další nálož dobrých songů. Mezitím si dáte zprávy, dopravu, počasí a jedem dál. Druhá hodina odbyla a to znamená další společná 60-minutovka se mnou.
1: Next beat. A Jitrou. Naše show je prostě dobrá.
2: Ne, kámo, to je málo, musíš víc.
1: Je nejlepší.
2: Naše show je nejlepší, tak si to naváď. Next beat.

0: chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a servis call.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
11: Naprosto nekompromisní rozkaz na dnešní odpoledne. Okamžitě dropněte všechno, co děláte a mazejte ven chytat bronz. Venku totiž panuje naprostá předvíkendová idylka, která ale zas tak dlouho nevydrží. Teď máme luxusních 24 stupňů azurovou oblohu, ale proč spěchat? No protože sluníčko si můžeme užít maximálně dneska, zítra a dalších 5 dnů to vypadá na deště, bouřky. Takže neváhejte, jo? Opakuju, dneska náplavka, grilovačka, park, piknik. Prostě si to pořádně užijte.
12: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
13: Fajn. Fajn.
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
11: Máme 4 minuty po druhý odpoledne a to je čas na zprávy s Míšou.
17: Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný. Na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. V Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola, přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
18: Fajn.
11: Podíváme se, jak to jezdí. Páteční dopravní špička nabírá na obrátkách, tak se pohodlně usaďte, nikam nespěchejte. Pokud zrovna projíždíte Karlovy Vary, konkrétně Jáchymovskou ulicí, bacha. Na silnici je tam rozletej olej a pokud zrovna nejste P. Diddy, tak z tolika oleje rozhodně dneska mít srandu nebudete. Takže bacha a jezdí to tam kyvadlově jen jedním pruhem. Komplikace máme taky na dálnici D8 kousek za Prahou směr Německo, kde se na prvním kilometru srazil nákladák s osobákem a přímo v Praze ve Vídeňské ulici došlo k nehodě osobáku s motorkou. Na místě už jsou všechny záchranné složky, tak tam sundejte nohu z plynu a jeďte opatrně.
19: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
20: Fajn.
21: Vždycky hot.
22: Vždycky fresh.
23: Fajn.
24: All
11: Please welcome to the stage. Krásný páteční odpoledne, my pokračujeme dál tuhle jízdu, která se jmenuje Warm Up. Se mnou s Kristý čeká nás další hoďka, další top songy a všechno, u čeho budete moct pustit jakýkoliv emoce máte. A začneme rovnou z ostra, protože Olivia Rodrigo, to je ultimátní společnost na to vyřvávat emoce. Takže zvyšte hlasitost, stáhněte okýnka a puste to ven. Olivia Rodrigo a její Good For You, právě teď.

Guetta, Sia vám posílají vzkaz, ať dneska na všechny plány řeknete ano. Song Beautiful People jsme si dali takhle při pátečním odpolední. A já se ptám, jestli se vám občas taky stává, že nemůžete ve dvě ráno usnout, protože váš mozek z ničeho nic vytáhne nějakou věc, co vám někdo řekl x let zpátky. Někdo vám prostě třeba na základce řekl nějakou urážku a vy si na ní vzpomenete i po 15, po 5 letech, co já vím. V noci vás to vzbudí ze spaní, má to svůj vědecký důvod. Studie totiž potvrdily, že urážky si pamatujeme právě klidně až 20 let, zatímco kompliment, ten z nás vyprchá po měsíci. Je to nefér, ne? Ale prej za to může nějaký pravěký mechanismus přežití. Mozek zkrátka negativní věci ukládá na hard disk v nejvyšší kvalitě, v HDčku. Super, děkujeme. A jenže v dnešní době to dopadá tak, že vám teda lidi můžou nonstop říkat, jak jste skvělí, ale pak stačí jeden blbej pohled nebo toxická poznámka od kolegy a vy na to myslíte celý víkend. Ty hezký věci z nás prostě prej instantně mizej, zatímco ta kritika, ta tam zůstává zabetonovaná. No není to krásný? Pojďme si ale tuhle vědeckou teorii otestovat. Víte, že to já dělám ráda, protože nebudeme jen tak věřit studiím, takže si to otestujeme. Schválně si zkuste vzpomenout na nějakou bizarní nebo hnusnou urážku, kterou jste od někoho dostali, a napište mi ji do zpráv. Jo, můžete tam ze sebe klidně vydat i ten vztek na toho, kdo vám to řekl. 724634634, to je to číslo. Pojďme si otestovat, jestli je fakt ta lidská paměť takhle držák na negativní hodnocení. Jsem zvědavá, co z vás vypadne. Tak pište a mezi tím nás čeká další song. Rue Gale, Pretty on Paper. 17letá zpěvačka a takhle dobrý song.

0: Sabrina Carpenter vám při pátečním odpolední doufám dodala dobrou náladu s tímhle songem Man Child. Je 14.24 a já jsem chtěla, abyste zabrouzdali do paměti a vylovili tam ty nejhorší urážky, který vám kdo kdy řekl, který si pamatujete i po dlouhý době. A musím říct, že jste mě teda odzbrojili. Jiřina píše, ve 26 letech mi ex-manžel řekl, že jsem už stará stanová kůže a že mě musí vyměnit za mladší model. To je šílený, to je hrozný. Já ocenuju teda reakci Jiřinky, která píše, že mu na to jenom odpověděla, ať se snaží, že s tím do důchodu taky nepočítá a že to tak taky udělala. Takže super, cením Jiřinko, dobrá práce, dobře jsi to vyřešila. Pak tady zpráva, že mu někdo říká, že je bezďák, protože někdy poprosí o jídlo, zajímavá urážka. Pak tady někdo říká, že ty urážky jsou nepublikovatelné a pak tady další zpráva. A to je teda vrchol urážky. Jsi jako smradlavý autobus, nikdo tě nemá rád a všichni se ti radši vyhnou. Poslat tě do šrotovny. Hodně kreativity bylo použito v tomto případě, jako v životě jsem to neslyšela, nezapisuju si to do slovníku, ale vy můžete, pokud to na někoho budete chtít použít, ale je to bizár. A pak ještě další bizarní urážka. Přijímám charisma mokrý ponožky v zimě. No nechápu to, nerozumím tomu, kam na to ty lidi chodí, ale díky za sdílení a doufám, že vás tyhle urážky nebudou moc dlouho trápit, že tímhle jsme je teď společně vymazali a pokud vám to pořád nepomohlo, tak další song pomůže. Za chvilku třeba Ray Dalton, Blood Running, tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
4: Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

Jonatosa, Dennis Lloyd, jejich Diamond Song, který vás, věřím, hodil pořádně do čilu páteční odpoledne. A schválně, podívejte se kolem sebe, nebo do vlastní minulosti. Kdo ve vašem okolí většinou ukončuje vztahy? Výzkumy odhalily docela drsnou realitu, mě to překvapilo. V 70% případů totiž dávají finální goodbye ženy. Single život nebo vlastní klid jim prej dává mnohem větší smysl než dlouhodobý přežívání v nějaký toxic dynamice, takže to prostě ukončujou. Jak vždycky říkala moje máma, ano, musíš to ukončit ty. Ale já se říkám, tomu vůbec nedivím, že to ty holky ukončujou, ale spíš mě zajímá, mě to tak jako přivádí na tu debatu, protože ve svém okolí to asi až tolik nevidím. Mně vždycky přišlo, že to víc dělají kluci, takže já fakt netuším, kde tyhle statistiky tvořejí a proto je zase čas na to zapojit vás. No jasně, pojďme si hodit vztahovou anketu. Zajímá mě to, jestli ty tabulky sedějí. Napište mi, kdo z vaší vlastní zkušenosti a z vašeho okolí spíš ukončoval vztahy. Byli to teda muži nebo ženy? Kdo to podle vás dělá častěji? Napište mi na 724634634. Děláme anketu, potvrdíme nebo vyvrátíme tuhle studii, co myslíte? Máte na to dvě písničky. Napište mi mezi tím Naughty Boy a Sam Smith, jejich La La La.

0: tak všechno mám.
1: Já doufám, že jste si společně s Poetikou zaspívali tenhle song. Klidně můžete i zpívat. Song Blízko právě teď páteční odpoledne. A děláme tady takovou anketu. Kdo nejčastěji ukončuje vztahy? Jsou to chlapy nebo ženy? A podle vašich zpráv to vypadá spíš na holky. Vojta píše, z mojí zkušenosti to naposled ukončila holka. Tím stylem, že dávala ignor na veškerou moji snahu o komunikaci. Další zpráva. V mém okolí jednoznačně ženy. Moje vlastní zkušenost je taková, že chlapi nemají koule vztah ukončit, i když jim nevyhovuje, a raději to nechají vyhnít a řeší to milenkou nebo vyhybáním se partnerky a podobrýma srabáckýma kličkama. Pak ještě píše Tonkis, no jasné, že to ukončují ženy, lebo keď žena dobré vyzerá a chce, tak dokáže rozbít pěkně vela vztahou. No to je zajímavý, to jsem si nemyslela ani. A jak to máme tady u nás v rádiu? To by nás taky zajímalo, že? A tady mám kolegyni Kristin, tak toho využijem. Kristin, jak to máš ty? Kdo ukončuje vztahy?
2: Ahoj. Hele, já mám osobní zkušenost a myslím si, že to jsou prostě ženy, no. Nebo já třeba, moje zkušenost, když už něco bylo, tak jsem to ukončovala já.
1: Ty jsi taková lamačka srdcí.
2: To právě bych neřekla, spíš mě to oni donutili, abych to já ukončila.
1: Jo, oni tě donutili, abys to ukončila, takže ty jsi chudinka, z toho musela ukončit.
2: Takhle jsem to nechtěla říct, ale vždycky mě prostě něco přinutilo, abych už se řekla, OK, tak stop.
1: Tak pánové, slyšeli jste to?
2: Jak to máš ty?
1: Já jsem měla jeden vztah a ten jsem taky ukončila já.
2: No vidíš, takže podporuješ.
1: Ale jinak jsem měla zlomený srdíčko hodněkrát, akorát to nebyly vztahy. Víš, že to ukončili.
2: No, jasný, jo. Bavíme se o vztazích a ty prostě ukončujou ženy, takže.
1: Já jsem ráda, že jsme si tuhle anketu všichni hromadně potvrdili, takže vidíte, výzkumy nepotřebujeme, já vám všem moc děkuju za odpovědi. No a pro všechny, ať už jste zamilovaný nebo máte zlomený srdíčka, za chvilku další songy, třeba With DMC, Bees Honey, At The Party, tak zůstaňte na Fajnu. Yo, we the hit music
3: station. Hey, fine. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
10: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: My name is Summer.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hit.

dávka euforie v tomhle songu Sony Forera Crystal, jejich My Loving, ideální song na pátek, se kterým se s váma rozloučím. Vy to víte, já to vím, nedá se tomu vyhnout. 14.54 totiž znamená, že se náš společný čas blíží ke konci. Mě to mrzí, ale víte co? Po víkendu se uslyšíme zas. A dnešní poučení, protože musí být, zní. Až budete o víkendu chystat nějaký jarní předletní velký úklid, tak si dejte bacha, možná se na to vykašlete. Ať nedopadnete jak ten turista, kterým uklízečka vyhodila 200 tisíc. A nebo si pořádně ty věci zkontrolujte, co budete vyhazovat. To je poučení z dneška. Moc ráda jsem tady s váma dneska byla. Doufám, že vy se mnou taky. Těším se na vás po víkendu a na rozloučenou vám posílám poslední song. Dominik Fajk a jeho Baby Doll. Tak si to užijte. Bye, babes.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

0: překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Dvě minutky po třetí odpoledne a vás čekají zprávy s Míšou.
4: Meta zavádí nový prémiový služby Facebook+, Instagram+, a WhatsApp+. Běžní verze aplikací zůstávají zdarma, předplatitelé ale získají přístup k exkluzivním funkcím a dalším vylepšení. Společnost zároveň připravuje i speciální balíčky pro firmy. Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kačina americký auta, burácející motory a doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže nebo například vystoupení rozleskávaček. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo třeba jízda na koních. Olivia Rodrigo se vyjádřila ke kritice, kterou schytala za nošení babydoll šatů. V novém rozhovoru řekla, že jí přijde zvláštní, když lidem vadí právě zahalený outfity, zatímco mnohem odvážnější stage looky často nikdo neřeší. Podle Olivie je to důkaz toho, jak společnost stále sexualizuje mladé ženy.
3: Fajn. Na silnicích je to klasický test nervů. Pokud už jedete směr víkend, bacha, doprava začíná solidně houstnout. Pokud to berete směr na jih, konkrétně silnice u obce Kaplice na Českom Krumlovsku, tam se srazily dva osobáky, tak sundejte nohu z plynu. O moc lepší to není ani přímo v Budějovicích. V ulici Lidická třída, tam taky havárie osobáků a taky se tam zdržíte. Komplikace hlásí i dálnice D8 ve směru na Prahu. Kolem 4. kilometru stojí porouchaný vozidlo, tak jenom opatrně kolem něj. No a na Moravě se potkal autobus s dodávkou v Bruntále v ulici Havlíčkova, takže i tam počítejte se silně hustým provozem a opatrně. Prostě dávejte bacha, ať už jedete kamkoliv.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Fine Drive.
5: Fine.
7: Posloucháte Fine Drive s Honzou, krásný pátek všem, jsem tady klasicky 3 hodiny s váma a budu hrát jeden banger za bangerem.
5: Fajn.
2: Teď to nepřipínej.
5: Tohle

0: Ladíte fajn, máme kolikátýho? 29.5. Ladíte fajn drive konkrétně a myslím si, že je čas otevřít kalendář. Dneska má totiž svátek Maxim a Maximilian. Já jim přeju, aby si ten pátek užili, protože není nic lepšího, než mít svátek v pátek, že to můžete rovnou zakalit. Pořádně si to užít. Já vám přeju hlavně, abyste byli zdraví, šťastní a abyste nebyli tak hambatý jako ten časopis stejného jména.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive.

0: Ladíte fajn, krásný odpoledne všem. Doufám, že máte pohodičku v práci, že už se těšíte, až budete moc vypadnout. Já se těším, až vypadnu hrozně moc. Těším se na víkend a zároveň už mám v hlavě taky dovolenou, kterou chystám a mám díky tomu pro vás skvělej tip, jak si ji zlepšit. A je to díky tomu, jak aerolinky lákají lidi do své země, aniž byste tam vůbec chtěli. Hele, vůbec netušíte, o čem mluvím. Za chvíli vám řeknu víc. Do té doby se můžete těšit třeba na Huziara, Nobody Soldiers, anebo další skvělý banger. Cameron Whitecomb, Medusa. Banger za bangerem, tohle je fajn. Fajn drive.
1: Fajn. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
14: Music. Fine.

0: Ladíte Fine Drive s Honzou, krásný odpoledne všem. Já mám pro vás jeden geniální tip, když potřebujete někam vycestovat. Mně se nikdy nestalo, že bych měl to štěstí dostat se pořádně za hranice Evropy. Teď jsem to zkusil, kupoval jsem lístky s Etihadem a normálně oni jsou tak vyčuraný, že vás chtějí udržet v té zemi i přesto, že se tam chtěli jenom přestoupit. Normálně Etihad dělá to, že když tam máte přestup třeba 2 hodiny, tak vám nabídnou a nechcete náhodou tady hotel na 2 noci zdarma nebo na jednu. A vy si samozřejmě řeknete, jako vůbec jsem sem nechtěl, ale když tady vyjeli ty 4 hvězdičkové možnosti, tak tam prostě zůstanete. Takže můj lifehack, pokud budete mít někdy to štěstí, že poletíte s Etihadem do nějaký tramtárie, jako třeba já, tak se nechte klidně zlákat, protože 4 hvězdičkový hotel za free na 2 noci, to mně přijde jako dobrý game changer. Já se na to hrozně těším, ale má tam být asi 45 stupňů, takže možná tam někde schniju na asfaltu, přilepený jak plátek sejra a ještě budu letovat. Uvidíme, jestli se ještě někdy uslyšíme.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Life is tady.
2: Fajn.

0: Where is my husband dohrává na fajnu. Doufám, že máte pohodičku, při pátečním odpolední posloucháte Drive, kde se podíváme na frérku, která by klidně si mohla říkat mistryně světa ve hře na schovávanou. Za chvíli probereme Němku, která se schovávala sakra dlouho, až teď jí dopadly. Geniální, ale zároveň šílený a hrozný. To je téma na příští hodinu, samozřejmě nás čekají skvělý songy, jako třeba Somber, Homewrecker. Na fajnu. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglif Day.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
10: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.

krásný odpoledne všem, hlavně pohodovej pátek. Pojďme se podívat na hru naschovávanou. Někdy, když se někdo schová před zákonem třeba 30 let, tak už skoro máte tendenci tomu člověku fandit, pokud ale nezjistíte, že je to člen organizace Frakce Rudé armády, RAF. Takhle se to teda jmenuje, já to neznám, figurovalo to v Německu, dělali spoustu lumpáren, jako jsou loupežní přepadení a samý nepříjemný neplechy. Ženská, která 30 let unikala zákoně, byla ve středu odsouzena na 13 let, což je ale stejně šílený. Já si říkám, že 13 let ve vězení je masakr, ale ono mít 30 let schýzu a schovávat se, to musí být podle mě skoro stejně hrozný. Nicméně spadla klec, pohádka je konec. Naštěstí není konec s naším playlistem, protože samozřejmě na Fajnu pokračujeme s skvělýma songama, jako třeba Topic, Fireboy, Nico Santos a Buddy.

0: Fine Drive. Baby.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive. So hold on
0: time. Fine. Od 3 do 6.

0: Prodigy. Neo Asia.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz. Poslouchej Fajn online.
4: Přes webovky fajnradio.cz.
5: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
6: Aktuálně máme venku 26 stupňů a krásný sluníčko. Samozřejmě počítáme s tím, že o víkendu to bude ošklivý. V sobotu má už začít ten déšť, v neděli pokračovat a aktuálně se říká, že v pondělí by to mělo být úplně nejšílenější, pořádný, jak se říká lidově, chcanec.
7: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: 5 minut po 16. hodině, čas na čerstvý info do vašich uší.
10: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hiset, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všeho nepůjde o žádnej happy popík, naopak spíš se vrací ke svýmu starému zápisníku v deníku a bude to dost deep.
8: Fajn.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
13: Fajn drive.
8: Fajn.
13: A Vendy.
6: U psík do psík, je tady Honza, nevadí. Každopádně, 6 minut po 16. hodině, tuhletu hodinu chci probrat Japonky, protože skrývají jedno strašidelné tajemství. Japonky jsou zároveň ale kouzelný, takže počítejte s kouzelným tématem, ale samozřejmě i s magickým playlistem, který máte na Fajnu rádi. Loy, Red Eyes jako první letí do éteru právě teď.

Robbie Swims, Mr. Know It All. Je 16 hodin, 15 minut, ladíte fajn a já vám dám tip na to, jak být krásný, i když budete starý. Protože zjišťovali, jak to mají v Japonsku. Z nějakého důvodu totiž Japonky nestárnou. Do určitého věku vypadají furt stejně. Možná jste si toho někdy všimli, když jste zkoumali japonský turistky. Pokud jste to nějak detailně neskoumali, možná nejste tak divný jako já. Já jsem to zkoumal a všiml jsem si, že opravdu třeba ve 30, ve 40 vypadají furt úplně stejně. A evidentně si toho všiml i někdo chytrej a udělal takový rozbor, čím to je. Je to tím, jak oni jedí. Ne, že by jedli nějak super zdravě a málo. Oni jenom jedí v jiném pořadí to, co my jsme zvyklí. Hele, začíná to úplně jinou snídaní, než máme u nás. Dají si něco, co vypadá jako náš oběd. Polévku, nejčastěji tu miso polévku, pak hlavní jídlo a několik příloh. Klidně si kvůli tomu dají budík o hodinu dřív, aby prostě velkou snídaní na levelu našeho obědu nebo večeře stihli dát, stihli to pořádně sežrat. Pak nějaký menší oběd a mini večeře, kterou jedí třeba do 7 hodiny večer. Taky tam je zajímavý to, že typická japonská snídaně má 5 chutí: sladkou, slanou, kyselou, hořkou a umami. Jako umami, jako umami, ne jako že to snědí umami. Každopádně, má to 5 chutí a jsou tam různý speciální fermentované potraviny, které u nás jíme jenom výjimečně. Takže to poskládání toho režimu mají úplně jinak a díky tomu Japonky vypadají pořád dobře. A já si říkám, líbí se vám Japonky? Nebo máte nějakou jinou zem, kde máte nádherný holky, co se vám líbí? Nebo klidně holky, dejte vidět, je nějaká zem, kde jsou podle vás nejkrásnější chlapy? Ptám se všech ženy, muži, holky, kluci, dejte vědět, ve který zemi jsou podle vás ty nejkrásnější lidi, kde byste si klidně dokázali najít nevěstu nebo ženicha. Dejte vědět na 724 634 634 nebo posílejte WhatsAppy. Uděláme si takovej dating seznam.

Swift Applied, tohle je fajn a v 16.24 se dostáváme k vašim vzkazům, díky, že mě tady nenecháváte samotného a že mi dáváte vědět, v jaký zemi jsou nejkrásnější muži a nejkrásnější ženy. Samozřejmě jsme tady probrali už Japonsko, kde ty ženy z nějakého důvodu nestárnou, ale pojďme na ty vaše zprávy. Nejdřív tady dávám od Jirky zprávu, že za mě nejkrásnější chlapy, OK, jsou určitě v Itálii, mají styl, charisma a umí se o sebe starat. OK, já sice nejsem kluk, co by koukal na kluky, ale uznávám, že třeba bych se bál svojí přítelkyně nechat putovat po Itálii, protože ty štramácký Italové opravdu umí. A vůbec se nebojí pustit si tu hubu na špacír, i když stojíte vedle té svý slečny. Nicméně, pojďme dál. Mně přijdou nejhezčí muži ze Švédska, takový ten klidný vibe a jsou to prostě takový ty frajeři s tou sekirou a koskovanou košilí. OK, OK. Píše to Lenička. Leničko, ty seš úplně stejně šáhlá jako moje kamarádka, která se kouká na videa vousatých chlapů se sekirou, co štípou dříví, tak to jsou takovýhle asi vikingský Švédi. No a potom tady mám jednu zprávu, se kterou se totálně ztotožňuju. Honza, můj jmenovec, píše, rozhodně nejlepší Kolumbie a Brazílie, protože tam mají holky největší zadky. Na tom něco bude určitě, dávám shoutout za tuhle zprávu, protože je to důležitá část těla, co si budem povídat. Stejně tak, je důležitý náš playlist, bez toho byste to tady asi neladili, možná byste dokonce i přeladili. Bude tady We Pray, Coldplay, naprosto skvělej banger, anebo třeba Alex Warren a neuvěřitelná čilovka, kterou můžete použít na to, abyste zavřeli dveře do práce a vypadli na víkend pryč. Eternity taky, už za chvíli na fajnu.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Heroes Gate 30C

0: 2023. Na zápasně jsme?
1: Under Armour makes you better.
2: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

Ten Eternity dohrává na Fajnu, krásný páteční odpoledne všem. Mám tady jednu dost dobrou zprávu. Určitě jste se možná báli eboli, která zase vypukla. Už jsme si říkali, ne, sotva odezněl covid, už tady máme další věc, co nás dostane do roušek nebo v horším případě do izolace. Ale pozor, Kongo má v současné epidemii eboli prvního vyléčeného. Ej, konečně dobrá zpráva, takže možná to nedopadne tak hrozně, jak jsme se báli, jak to bylo s covidem. Možná si pamatujete, poprvé tady ebola ve velkém řešila asi před 10, 11, 12 lety a hrozně mi to připomnělo legendární song a legendárního umělce, který vždycky vzal nějakou aktuální globální situaci, vzal v tu chvíli nějaký skvělý song a udělal remix. Jenom taková malá ukázka, kdybyste si chtěli taky zaspívat o té ebole, která je tady zase po 11 letech, tak takhle

0: Mars a Just My dohrává na fajnu. Máme 16 hodin 40 minut, ale před sebou spoustu dalších témat a nabitej playlist. Třeba tady to. Song, který vybouchl opětovně. Znovu zrození Justina Biebera a Nicki Minaj na tracku Beauty and the Beat, potom co to tenhle rok zandali živě na festivalu a lidi si řekli, wow, tohle tady chybělo. Starý, respektive mladý Justin. Už za chvíli to, ale i spousta aktuálních témat, protože o toho jsme tady, ladíte Fine Drive.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Swaglift Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a Service Call.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Here we go.

0: Robin Schulz, World Gone Wild. A za chvíli se o tom přesvědčíme, protože za chvíli Hot News, čerstvý zprávy.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly, a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že robíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
0: Pojďme se podívat z okna, jak je venku. Dneska super, dneska dobrý, dneska jsem spokojený. 27 stupňů sluníčko, zítra to bude úplně o něčem jiném. 25 stupňů bude pršet, 24 stupňů v neděli bude pršet, 20 stupňů v pondělí bude super pršet.
8: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: www.fajnradio.cz.
8: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
8: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: 17 hodin přesně, čas na čerstvý zprávy, Hot News jsou tady.
9: Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný, na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. V Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola, přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
8: Fajn.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Fajn Drive.
8: Fajn.
0: Jedna minuta k tomu, Fine Drive jde do svý třetí hodiny a v tomhleté hodině probereme třeba, kde je nejlepší evropská pláž. Ano, máme tady statistiky, budeme se bavit v číslech, ale do té doby samozřejmě banger za bangerem, Joe End of the Beginning, to je první song, který letí do éteru.
1: Pomalá energie.
8: Ne dneska.
1: Drive je tady.
8: Fine.

Jameson Midnight Sun dohrává na Fajnu 17.10. Pojďme se teď podívat na takový letní téma. Na to, kde je nejlepší evropská plášť. Renomovaný web European Best Destinations, nejlepší evropské destinace, označil jako nejlepší plášť Monte Clérigo na portugalském Costa Vicentina. Takže Portugalci vyhráli nejlepší pláž v Evropě, na druhém místě Řecko s jedním svým ostrovem a na třetím místě opět Řecko. Každopádně, Portugalsko, krásná země, ve které jsem nikdy nebyl, hodně jsem o tom slyšel. Každopádně většinu času svého života jsem měl maximálně na Chorvatsko, protože rodiče nikdy nedělali velký lové, takže jsem se musel spokojit s obláskama, ale i tak jsem byl vděčný. A teď si říkám, možná v budoucnu bude naděje vidět něco lepšího, než jenom to Chorvatsko. Tak mi řekněte, jaká je ta vaše number one pláž? A pokud tam chcete zandat, že nejlepší pláž je na Mácháči, tak já to klidně cením, protože na Mácháči je to o té skvělý partě alkoholiků, se kterou tam jedete. Chci vědět, na který pláži jste si užili největší zábavu, nehledě na to, jak je to daleko, kolik to tam stojí, chci jenom vědět, kde jste zažili ten sakra největší vibe. Pojďte do toho, pište na 724-634-634 nebo posílejte WhatsAppy, tam můžete klidně poslovat voiceovku, pokud jste líný, posílat SMSky a ťukat zprávy na WhatsApp. Chci vědět, kde jste zažili největší zážitky na pláži, protože přeci jenom to léto už vystrčilo drápky. Fine Drive.

0: Daniel Pretty on Paper. Tohle je fajn a 17 hodin 19 minut mám pro vás samý lahůdky. Kromě toho, že si dáme Tate McRae, Revolving Door, mrkneme se taky na umělce, který roztancoval celou Prahu. Kdo by to byl čekal, že Akon, naprostá legenda, vrátí do Česka show, která tady byla, nebo respektive která byla ve sluchátkách nás všech v dětství a poslá nás flashbackem zpátky do nějaký krásný éry bezstarostný. Sexy Bitch, nebudu překládat název songu, si musíme připomenout tady v éteru, protože já bohužel na té show nemohl bejt, ale chci aspoň tady ty vybit v éteru fajnou, protože my hrajeme to nejnovější, ale při té příležitosti, kdy Akon udělal neskutečnou show, si musíme dát takový malý flashback. Takže playlist je ready, zůstaňte s fajným.
1: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
2: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Pika, pika.
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka Aša Proku přináší...
14: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Víc na festivalarena.cz.

0: David Guetta, Icon, Sexy Bitch. Pojďme se vrátit na fajnou k tématu. Jaká je podle vás nejlepší pláž a kde jste si to vlastně vůbec nejvíc užili, nehledě na to, kolik to stojí, protože pojďme si říct, důležité je ten vibe těch lidí, s kým tam jste a jaký máte plány, jak máte čistou hlavu a jak dokážete opravdu s tou dovolenou naložit. Nicméně jako první zpráva, která mi dorazila, tak není úplně, jak to říct, low-costová. Nejkrásnější pláž jsem zažila na Maledivách, ne v rezortu, ale nádherné pláže lokálních ostrovů, kde je minimum turistů. Letos v dubnu jsme byli úplně na dvou ostrovech sami. Neuvěřitelný relax bez lidí. Děkuju za tohle zprávu a jdu rozbít prasátko. Pak další. Hanuma by Hawaii Top, píše Míša. Vůbec nevím, co mi říkáš, ale něco mi říká, že na to taky nemám úplně love. Potom tady mám naštěstí i low-costový varianty. Tady dostávám od Luďka zprávu. Za mě úplně největší nostalgie Balaton. Jezdili jsme tam v dětství a příští rok si to chceme dát jako takový malý flashback. Cením, protože Balaton jsem taky v dětství zažil, taky na to nikdy nezapomenu. Dokonce jsem byl ještě takový dítko, že jsem vůbec nevěděl, že není dobrý líst do fontány pro drobáky. Tenkrát jsem se tam šplouchal s kámošem a vybíral jsem tam ty drobný, který jsme si pak šetřili na zmrzlinky a na různý blbůstky. Takže ano, děkuju za připomínku Balatonu. I to je skvělý flashback pro mě. Kdybyste tam měli ještě nějaký tipy na úžasné pláže a na vaše vzpomínky z léta, klidně to házejte vědět. Budu hrozně zvědavý na to, co mi tam přistane do těch SMSek a WhatsAppů na číslo 724-634-634. Ale co nebude žádný překvapení, je to, že pokračujeme v našem typickém playlistu, že hrajeme ty největší bangry, které jsou na světě aktuálně na vrcholcích hitparád. Jako první Klak Klak Adoria, potom třeba song Whatever, kde je Ava Max naprosto úžasná. Takže jdeme na to, playlist ready, a já doufám, že i vy, protože je páteček.
1: Fajn. Teď to nepřepínej.
2: Tohle

0: Fine Drive.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive.
0: Od 3 do 6.

0: I Run dohrává na Fajnu a v 17.41 nám utíká i Fine Drive. Budeme za chvíli probírat horskou dráhu, která se zasekla i s lidma, a já si myslím, že je to docela zajímavý téma, protože já rozlišuju lidi, který znám, na tři skupiny. Buď ty, kteří milují zábavní parky, pak ty, kteří to nesnášejí, protože to mají strašnou schízu, a třetí skupina, která tam nechodí, protože peníze investují do lepších věcí a většinou, když si to chcete užít, necháte tam pořádnou raketu. Já patřím do skupiny jedna ve chvíli, kdy jsem lehce cinklej, a dva, mám schýzu, když tam jsem střízlivý. Každopádně, probereme horské dráhy i ty chudáky, který se tam zasekli. Řeknu vám, jak to dopadlo, ale zároveň myslím si, že ten pátek, jak se blíží k tomu zdárnému konci, tomu, že začne ten večer a všichni budou mít pohodičku, takže by ten playlist měl být trošku nadupaný. A za chvíli dáme song, na který se opravdu dá trsat. Jak na parketu, tak třeba i v káře cestou domů. Za chvíli tedy James Hype a Waterfalls na Fajnu.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor dohrává na Fine Driveu, já se s váma loučím po 3 hodinách, užijte si krásný víkend. No a po mně už přijde Soňa, ve který v její show jsou nejlepší novinky na hudební scéně. Ví o tom hodně, je to takový hudební nerd a jako každý pátek rozjede show od 18 do 20 hodin. Rozhodně se máte na co těšit, laďte fajn a přeju vám krásnou cestu domů, nebo takzvaně úžasnou pohodindu, pokud jste to už dneska v té práci zabolili. Mějte se krásně, ahoj.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn.

0: Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
6: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
8: Fajn. Fajn.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje ze 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky CZ.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: This is Bruno Mars.
11: I'm Lily Pitty.
12: It's Sabrina Carpenter.
13: Music.
14: Fine.
15: Fine.
16: Vždycky hot.
17: Vždycky

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Fajn. Vždycky hot.
10: Vždycky

Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Next generation.
3: Next generation. Fine.
2: Vždycky hot.

0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Next Generation.
3: Show od mladých pro mladé.
2: Pondělí až čtvrtek.
4: Od 8 večer.
5: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky.

0: Tiesto, and you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, já jsem Viktor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture. Pro tuhle epizodu mám připravený bangry od men jako Ketama, John Summit, Prospa a spousty dalších.

jsem Viktor Telážov a ty stále posloucháš můj pořad House Culture. V pozadí nám právě dohrává John Summit a jeho track Focus. A teď vám chci zahrát něco trochu exkluzivního, jedná se o můj vlastní track, tohle je Viktor Telážov Goddess. Track mě vychází v červenci na americkém labelu Trace Amounts, který vlastní West End. A říkal jsem si, že by dneska byla super chvíle se o ten track podělit s váma tady exkluzivně poprvé.

Tak tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Telágio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Telágio nebo na Instagramu Viktor Telágio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn. Vždycky hot.